0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Stříme se stávají zatáčky, točí se světcem na strašky.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříme se stávají zatáčky, točí se světcem na

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nimi jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Aktuálně si dávejte pozor v Třinci v ulici Těšínská. Kvůli požáru je kyvadlový provoz. Opatrnost se vyplatí i na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí. V ulici Palackého havarovalo tady osobní auto do stromu. Hrozí zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku letos odjelo na letní tábory nejméně dětí za 10 let. Bylo jich necelých 195 tisíc. Rodiče častěji volí příměstské tábory, kde jsou děti večer doma. Pobytové tábory jsou navíc kratší. Podle televize LTV Plus se některé turnusy kvůli malému zájmu ruší.
11: Morava aktuálně.
9: Ostrava rozšíří kapacitu své lesní školy. Důvodem je velký zájem o výuku v přírodě. Město proto chystá proměnu hájenky v Hošťálkovicích a také nový ekologický areál. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
12: Aktuálně nám odborníci zpracovávají další studii proveditelnosti k výstavbě zbrusu nového objektu lesní školy v Bělském lese. Návrh přinese funkční a architektonicky působivý vzdělávací objekt v přírodě. Pracujeme s instalací obnovitelných zdrojů elektřiny, hospodaření s dešťovou vodou a důraz klademe na celkovou nenáročnost budovy.
9: Na školáky i veřejnost čekají moderní bezbariérové dřevostavby. Budou v nich prosklené učebny a kryté terasy a chybět nebude ani zelená střecha. Ve Zlíně se chystají nové silnice, které mají ulevit dopravě. Příští rok by mohla začít stavba Prštenské příčky. Ta propojí hlavní tahy a odvede část aut z centra. Připravuje se také obchvat Zálešné, který má ulevit přetíženým ulicím.
11: Rádio Čas, sport.
9: V Ostravě fotbalisté Baníku B stále čekají na první domácí výhru. V 9. kole šance Národní ligy podlehli Ústí nad Labem 2-0. Hostům pomohl vlastní gól a druhou branku přidal ve druhém poločase Patrik Goj. Dnes očekáváme především oblačnou oblohu a objevit se mohou i přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách namíříme kolem 9 stupňů Celsia.

0: které milujete.
1: Tak i když počasí už tak nevypadá, poslední dva dny astronomického léta před námi, protože ve středu začíná podzim se vším všudy, i když počasí, jak asi víte, se trošku změnilo. Nicméně v každém počasí jsou s vámi Lenča Líšková.
2: Radím se Bysla Bednář.
1: Startuje Dobré ráno Moravo s datem 21. září. Máme, no už dost, 6 minut po 6. A v kalendáři Leni?
2: No já jsem si pro tebe připravila takový malý kvíz.
1: Ježíš, tak to velmi jo. Ráda, dopovídej přehání.
2: Takže byl to jeden z 12 apoštolů Ježíše Krista.
1: Mm-hmm.
2: Dokonce má i vlastní evangelium v Novém zákoně.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jedno evangelium mě napadá, no, dál.
2: No. Ještě jedno ti řeknu.
1: Zkus.
2: Bývá v křesťanské tradici zobrazován s člověkem nebo andělem, což je jeho tradiční symbol mezi čtyřmi evangelisty.
1: To jsi mi pomohla teda, ještě jedno ti řeknu, ano, dobře, no.
2: A jinak v Novém zákoně je představen také jako celník nebo člověk, který vybíral daně.
1: Vím, že nějaká ta, buď je M nebo L, je to možné, jeden z nich? Nějaký Matouš Lukáš, evangelium podle, ne, protože ne, nevěřící byl Tomáš, to rozhodně ne, a že by Tomáš měl 21. září.
2: A už si to řekl?
1: Jeden z nich, jo?
2: No.
1: Jeden z nich to je, ale ty jsi ani nejla brvou. Máš botox, nebo co? Většinou to na tobě.
2: Kéžby.
1: Většinou to na tobě znát a podobně.
2: Kéžby.
1: Takže Matouš?
2: Ano.
1: Matouš, Maty, dobře,
2: gratuluju.
1: Výborně.
2: Jo, Matouš má dnes svátek, takže přejeme všechno nejlepší.
1: Hity, které milujete, já bych to nezdržoval, mimochodem o muzici to dneska na Radiu Čas bude opravdu hodně.

0: Krásný nový den, máme 11 minut po 6. pondělí 21. září, venku změna počasí, ale tak meteorologové hlásili, nejsme překvapení a nemůžu se nezeptat, Leni, jaký byl víkend, přesně řečeno, byla opět nějaká zajímavá cesta, protože posledně jste byli, myslím, že i Lednici jste navštívili, ne?
1: Teď jenom Brno.
0: Jo, teď jenom Brno, no ale
1: A potom Olomouc.
0: Jo, no.
1: A pak pro tebe něco z víkendu mám.
0: Je, já jsem chtěl zrovna, ale blbě žertovat. No já jsem chtěl blbě žertovat, že jste byli na oslavě a že chci jako nějaký koláček nebo něco.
1: No výborně.
0: No, tak to se... Počkej, ale koláček a ne... když já mám emocionální jezení.
1: Ale já nevím, jestli oříšky můžou být?
0: Oříšky můžou
1: Flašáky,
0: být,
1: čokoláda jo. Může být? Ježiš.
0: Tak ale to je nádhera.
1: To je nádherný čokoládový dort.
0: Počkej, a je to na bázi vlastně takového toho čokoládového cheesecake kohutného,
1: jak sachr,
0: že jo?
1: No, jo. Je vynikající.
0: Já mám, ne, pozor, a to je to, ano.
1: Můžou být vašáky, že?
0: Mm-hmm.
1: No, a uprostřed jsou namleté vlašské ořechy, byli jsme na oslavě narozenin a tohle je dort, který jsme tam měli, podle mě úplně totálně top strop vynikající.
0: A není extra sladký.
1: Ne, je skvělý, je opravdu skvělý, takže jsem ti kousek vzala. Protože prostě si úplně nejlepší kolega. A vím, že to máš teďka jako těžké a že prostě mě vždycky podporuješ. A to je takový osobní vzkaz i takhle pro vás posluchače, tak aspoň takhle kousek do rtu.
0: Že bychom během maratonu Rádia Čas prozradili, jak moc to máme těžké. Ale nakonec vznikne nový účet a peníze budou posílat nám.
1: Ale jo, ale jak by se to hodilo teďka? No každopádně ne, tak my se z toho nějak vyhrabeme a díky dortu nám to nebude tak líto.
0: To je opravdu jakoby geniální nápad, protože takhle spodní vrstva je vlastně těsto,
1: no, ano.
0: Potom je tam právě ten, v tom nejlepším slova smyslu, ten ořechový myšmaš a nahoře je vlastně obdoba čokoládového chezekake, nebo čokoládová pěna, tak hutná,
1: pěna.
0: Jakou dávají opravdu virálně v té Paříži, jak vám to kydnou a zaplatíte za to neuvěřitelné peníze.
1: Jo,
0: no.
1: Jo.
0: Tchýně tubí? Zase dílo?
1: Ano, ale to je kupovaný, to ti pak řeknu,
0: to
1: kde.
0: To musí být ale domácí nějaká.
1: Tam mají nejlepší, ano.
0: Bože
1: takže,
0: můj,
1: takže aby ses pochutnal takhle při ránu.
0: Počkej,
1: no.
0: Já nevím, jestli to půjde vidět a teda z dovolení.
1: Určitě, televize
0: vyfotit,
1: Relax.
0: Ano, ukážu jakoby televize Relax, kde si nás dáváte i o víkendech, i ve všední dny, vždycky opáčko.
1: Mezi 6 a 8.
0: Ranní káva, Rádia Čas, tak.
1: No.
0: Teď můžete závidět.
1: Takže,
0: no.
1: Takže takový byl můj víkend, co ty, protože ty jsi byl tady, dny na to byly.
0: Jo, naštěstí technika nezlobila, prý o něco méně zlobili i řidiči, sem tam se tvořily kolony, dokonce právě i ten Příbor, kde jsi přespávala, tak vlastně jsem tam byl zmíněn, ale prý všechno tak nějak jako popojíždělo.
1: Taková pohodička.
0: A dokonce jsem koukal, protože včera se mělo už jako aspoň nahoře změnit počasí, takže jim vyšlo i to sluníčko, že jim tam problesklo, jakože
1: takže krásné.
0: Značka ideál.
1: Takže
0: no.
1: Víkend jako malovaný.
0: Tak
1: až na ty pondělky, že?
0: Hele, už budeš to na 7.
1: No, a je to za náma.
0: Horoskopy v záloze. Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ty jsi zaště nasazovala sluchátka, že?
1: Ano. Ale tam vždycky je tu-du-du-du.
0: Ano, přesně tak, mám nový konec písničky a protože jednak mi to připomíná, občas se nám to stane dokonce, když máme v pátek hosta a on povídá, je úplně ticho a já už mám hlad, tak to tam takhle. A občas je to zvuk těsně předtím, když už jsme tady jedli třeba pár hodin zpátky a potřebujeme to dostat ven.
1: Ano.
0: Takže teď mě to tak jako u Imagine Dragons zaujalo, že do absolutního ticha doporučuju konec písničky Bones.
1: Že to vlastně zní jako kdyby nám kručelo v břiše.
0: Kručelo, no a když jsou dva druhý kručení, jeden, že máme hlad a jeden právě, že to jídlo musí ven.
1: Tak tohle.
0: Ano, mi to připomnělo to druhé, takové to, když víš, že budou knutlíky. Dobře, já jsem musel. Tak jo, 6 hodin 18 minut, čerstvé horoskopy jsou připraveny, Milan Gilnár v plné polní a mimochodem možná bychom mohli jenom v rychlosti ranním skřivanům připomenout, nebo spíš jako odhalit, pokud jste neslyšeli včera odpoledne, i první zlatou větu, tedy první poprvé zazní dneska 21. Tak mám začít? Nebo máš?
1: Já mám.
0: Tak řekni.
1: Jeden hit, 1000 vzpomínek.
0: To už je skoro jako motto, nebo jako logo, jo? Takže ještě jednou, jeden hit, 1000 vzpomínek. Víme, že víte, ale prostě připomínáme aktuální zlatá věta. Rádio Čas. Milane.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
0: Můžeš si mě přejmenovat
1: Šavlík. Svém,
0: přesně, ne, no, Šavlička. No.
1: Ráďa Šavlík, ne Šavlička. Šavlička, ne, mně se líbí víc Šavlík.
0: Jo, tak Ráďa totiž všechno připraví vždycky, ale potom to Cčko, mám takovou Šavličku Cčko, která je určena de facto skoro pro Milana Gilnara pouze.
1: Jenom, ano.
0: Tak tu málo kdy zapnu. Ona byla dokonce i nahoře.
1: My Šavli říkáme takovému tomu čudlíku, který je i pro dámy, jo,
0: na mixu, na mixu.
1: Na mixážním pultu, který vystrčíte nahoru a potom je slyšet, co Milan říká.
0: Ovládáte hlasitost, jo.
1: Mimochodem, já bych ale tady na obranu Rádi Šavlíka chtěla říct, že si děláme srandu s Milanem Gilnarem, ale dnes před vysíláním těsně nám spadl celý systém a opravdu jediný, kdo to dokáže nahodit, tak je Ráďa a jenom díky němu nás teďka všechny slyšíte.
0: Přesně řečeno, jediný, kdo to dokáže opravdu asi profesionálně nahodit, je jeden z našich techniků, vlastně buď to Dan, anebo Tomáš.
1: No ale i tak.
0: Tomovi vždycky voláme, jako, protože on je jeden z těch milých techniků po ránu a podobně. Ano. A nějak je strašně zvláštní, když opravujete restartem de facto a ten restart trval strašně dlouho, pořád se to protáčelo a vím, že to není dobré znamení, tak jsme to udělali na prosáka a ono to šlo.
1: Ano, takže Ráďa to opravil, každopádně Šavlík, to ti asi zůstane.
0: Ano, přesně tak, takže to všechno jako vždycky antré pro Milana Gilnara, co pondělí?
3: Pondělí bude z pohledu hvězd velmi příjemné. Na nebi je velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných a minimum těch nesouladných. Mělo by se tedy dařit. Pozor si ale bude třeba dávat na naše sklony k milostným úletům. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci zaznamenají zvýšenou citlivost. Týrům by měla skvěle fungovat intuice a ryby mohou propadat silným emocím. Vodnáři budou nápadití a plní inspirací. Váhy mohou podléhat svodům a nejrůznějším lákadlům a na blížence se bude balit množství požadavků z mnoha stran. Býci si nebudou mít nač stěžovat. Pany budou mít velkou schopnost sebeprosazení a kozorozy by měli skvěle argumentovat. Střelci budou velmi výřeční. Lvi by měli mít den klidný bez větších komplikací a berani budou pod větším tlakem svých prožívaných emocí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gilnar.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Lenča, Radim, hity, které milujete, pohodička, pondělí, prostě dobré ráno Moravo v plném proudu za 5 minut půl sedmé ráno.
1: Pohodové dobré ráno, podíváme se taky letem světem internetem na to, co je nového.
0: Schválně, jestli máme stejné věci zase nebo ne.
1: Fakt?
0: No tak ne, říkám schválně, no tak uvidíme.
1: Tak řekni, čeho se týká to tvoje.
0: Ne, jako rozhodně chci dneska probrát dvojníky, mimo jiné.
1: Dvojníky?
0: Aha, tak to je super, nevím. No tak dobrý, tak to se pořešíme, teď máš ale ty přednosti.
1: Dobře, tak podíváme se na kulturistiku.
0: Oh, tak to zase nevím já.
1: Nevíš.
0: Nějaký ale rekord? Nebo
1: jo,
0: bizárek?
1: Jo, ale to se mi líbí, až budu velká, chtěla bych být jako tento pán.
0: Velká? Není dobrý
1: povídek. Jemu je 90.
0: Jo, takhle, to je velká, aha, já to jsem nevěděl.
1: Jako dospělá, chápeš, se říká, ne, až budu velká, budu něco.
0: Jo, takhle, no.
1: Co jsi myslel?
0: Ne nic, ne, tak jako,
1: jo, tak že, jako, že ty jsi mě urazil a já jsem toho nevšimla.
0: No, už jsi velká asi 22 let, ale dobrý, ne, dobře, pořád, Ježíši Kriste.
1: Normálně mě urazil, normálně jsem si toho nevšimla. Ne, já jsem opravdu unavená, takže prosím vás, zpátky letem světem internetem. V 90 letech jeden starší muž vyhrál svůj 19. titul v kulturistice.
0: Počkej, kulturistika je vlastně, já si pletu občas spírání, to znamená takové to, když ukazujeme namazování tím olejem ty svaly a podobně, že?
1: Ano. On se jmenuje Toshisuke Kanazawa.
0: A Japonec.
1: Ano, je Japonec a vyhrál kategorii 85+.
0: Ano, já jsem někdy viděl fotku, ale nečetl jsem si, jenom jsem si říkal, že ten chlap je asi v dobré kondici a vůbec nebylo poznat hlavně, že to je 90.
1: Vůbec. On má úplně vyhlazenou kůži, vypadá naprosto geniálně. Samozřejmě otázka je, a to v tom článku není, kolik lidí v kategorii 85+ soutěžilo.
0: Nicméně minulý týden a mám pocit, že na tom našem slavném zdroji to taky vyběhlo a teď nevím, jaký byl ten rekord, že opět stoupl počet stoletých v Japonsku.
1: Ano.
0: Nevím, bylo to 106 tisíc?
1: Tak nějak. Jako
0: 106 tisíc, prostě, že masakrální číslo, protože oni tam mají spoustu takzvaných těch modrých zón, což je výraz, který znám od Evy.
1: Už to mám.
0: Že to tam bylo.
1: Ano, v Japonsku žije přes 107 tisíc lidí starších 100 let. Ale jak oni vypadají, jak oni jsou, jaké jsou kondici, to je prostě neuvěřitelné. Úžasná.
0: Jako vlastně Asiati, Japonci a taky Afroameričani, já mnohdy nepoznám, jako jestli je to vlastně dospělý člověk, nebo jak ty říkáš, velký člověk, jo, to znamená jo, opravdu letitý, protože oni teda zrajou neuvěřitelně dobře.
1: No. Takže tady pán má již několikátý titul, již 19. titul a velká gratulace. Myslím si, že i kdyby v té kategorii 85+ byl sám, tak je to na velký potlesk a na totální klobouček.
0: Jako. Na velký potlesk říkáš, dobře, zařídíme. Ho, čimetka, ty jsi mám to zvolil, jak to řekl, a já jsem přišel do francouzštiny. Tleskáme.
1: Protože japonština se špatně dělá, schválně zkus napodobit japonštinu.
0: Ale jo, jakože česky nebo jakoby tónem?
1: No tónem.
0: Já si to nesmím plést, protože my jsme teď několikrát ujížděli třeba na hru o Oligeni a podobně.
1: Ano.
0: A my jsme se to rádi dávali v originále, jo.
1: No.
0: Protože takhle, Jižní Korea to má jakože Hogdo! Had mno! Had kdo! To bylo jakože miluji tě třeba, jo, a podobně. Oni mají takové jakože, a co to je? A nevím, kde jsem, jo, a to, takže to je Jižní Korea. Ale řekni, že ne. A Japonci mají
2: Hačiky. A mám to dostala, že budu tu, a když nemohla, takže je to
0: tak nějak, ne? Asi.
1: Já nevím.
0: Dokonce jsem někde viděl i dokument, že vlastně tohle jeden z projevů japonská, ale jinak zní jako nazuřený, naštvaný Japonec a podobně, ale...
1: Ano.
2: Konnichiwa.
0: Ano.
2: Šutika, šikipetivu.
0: Ale když se, jo, a když se nezlobí, tak oni mají... To
1: je to pravda, Mimochodem na jednom karaoke jsem slyšela zpívat Číňanku, čínskou národní píseň.
0: Vidíš,
1: a bylo to nádherné.
0: Čínu bych nedokázal vystihnout, no.
1: No, já taky. Celo
0: oni jako, zní to vlastně jako ty dva předešlé, ale nejvíc evropsky, asi takhle bych to
1: asi
0: řekl.
1: Asi jo, ale jak zpívala, tak to bylo úplně nádherné, to prostě zní úplně jinak, než na co jsme zvyklí a naprosto geniální.
0: Se zkusíme za chvilku pozdravit čínsky, japonsky a jihokorejsky, jo? Uvidíme, co nám jako tady ta chytrá inteligence vyplodí. Jinak hezký nový den.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: Rádio Čas.

0: Dobré ráno, Moravo, a hity, které milujete s Lenčou Radimem, opravdu do všech koutů světa, kdykoliv i přes cazradio.cz.
1: A my jsme se v minulém vstupu bavili o pánovi z Japonska, který ve svých 90 letech získal 19. titul v kulturistice. Ovšem tím jsme se dostali do takového jazykového okénka, kdy jsme zjišťovali a vzpomínali na to, jaký rozdíl je mezi čínštinou, japonštinou a jihokorejštinou.
0: Přesně řečeno, ne v rolích odborníků, ale tak, jak nám to zní, jako jestli bychom to dokázali vlastně tu esenci nějak jako ukázat. No.
1: Musím říct, že Ráďa ukázal esenci, ale netrefili jsme se úplně.
0: Čínu jsme hledali dlouho, jo?
1: Čína byla taková nejasná.
0: Tak si to sválně vyzkoušejte, je to z televizních zpráv právě na střídačku, jestli čínsky, japonsky, jihokorejsky, schválně.
1: Jestli poznáte, co to je.
0: Co tato dáma?
2: 안정이 됐나 싶었던 기름값이 어느새 연중 최고가를 경신하는 등 다시 들썩이고 있습니다. 유가가 오르면 물가엔 또다시 악재가...
0: To by mohlo stačit, přepnu dál, jo. Dáma číslo 2.
3: 总统特别协调员也将前往以色列，寻求为以色列与黎巴嫩真主党之间的紧张局势降温。此前，以色列被指在黎巴嫩定。
0: Myslím, že u trojky budete mít jasno víc než dost.
3: ありがたいですよね。窓口に行きたいけれども、日中なかなか都合が合わなくて先延ばしになってしまうということもあるかと。
0: Co?
1: Já to miluju. Ta poslední japonština.
0: Ano, přesně
1: tak. To je taková nejjemnější.
0: První, teď už to odhal teda.
1: Tak to byla jihokorejština a druhá čínština. Ale musím říct, že si to jako nahodil velmi dobře.
0: Já jsem zjistila hlavně, že mi se to jako hezky poslouchá, že to je takové něco jako ne ASMR, ale jako že bych si to dokázal možná představit i před spaním.
1: No.
0: Otázku, jestli by se člověk potom třeba neprobudil a neuměl, jako nebyl najednou sionista a podobně, že jo, což by bylo fajn. Říkám to správně, ten výraz, doufám.
1: Já nevím.
0: Já doufám, že to je ten, který ovládá asijské jazyky, protože zní to jako v dnešní době napjaté. Prosím tě,
1: je to člen sekty.
0: Ne, prosím tě, neděs mě, počkej, kdo je sionista.
1: Ne, počkej. To byl nějaký člen sekty, ne?
0: Zapomeňte, prosím vás, zapomeňte. Ne, Leni, prosím tě, v dnešní době fakt se k tomu nevracíme. Moc se omlouvám, já jsem myslel, Leni, ne, Lenko Líško.
1: Já to chci vidět pro
0: ne,
1: sebe.
0: Ne, prosím tě, jo, pro sebe, můžu pustit písničku, prosím tě, můžu pustit písničku. Lenko.
1: Jo, no tak ano, to nebudeme
0: říkat. Ano, Lenko Líško, tak, výborně, jako zlata. Taky mám dobrou kolegyni, dobré ráno, Morav.

0: přáním krásného nového dne s Lenčou Radimem na Rádio Čas bych možná poopravil dnešní otázku. Někteří už odpovídali na Facebooku Rádia Čas. Takhle, která písnička vám v poslední době leze na nervy, jo? Ale ne z Rádia Čas, to může být jako úplně ze všech písniček, jo? Ze všech písniček na celém světě je spousta interpretů, to nemusí být jenom Rádio Čas a podobně. Ty koukáš na Facebook taky, jo?
1: Ale já nevím, jestli to můžu číst.
0: Tak jako jo, hele, prostě trošku máte slabost, ale tentokrát v uvozovkách dole, v uvozovkách nahoře pro Xindla X a občas zmiňujete i třeba Marka Ztraceného.
1: Xindl mi nevadí, ale Michal píše, mně se líbí, jak on to napsal jako tak zoufale, že opravdu se toho nemůže zbavit, jo. Venku je na nule, milujeme minule, sorry, že mám rád hory. Takže on už to napsal tím textem, který mu nejde z hlavy. A potom píše ano a 95% písní od Marka Ztraceného.
0: Ale pozor, jedna konkrétní ano je taky z našich vln, ale tak jako hrají kde kdo, George Ezra a Budapešť, jo. Strašné, hrozné, šílené, jak slyším to jeho tak bych auto nejraději zahodila do příkopu, jo.
1: Olga píše Mumuland, že nemůže slyšet.
0: No, ale mimochodem to je zvláštní, ale zase to ceníme, že jedete jenom české songy, jo? Aha. Ale možná i z těch zahraničních. Já se přiznám, já mám dokonce i v našem playlistu jako pár kousků, jako které třeba nemusím slyšet moc.
1: Fakt? A které to jsou?
0: No, většinou vlastně, a teď pozor, teď se nevymlouvám, to jsou takové ty, které jsem vůbec neznal jako interprety a prostě člověk zná třeba jenom z poslechu a...
1: Já to jako nemůžu říct, jo.
0: Já se koukám, jako v této hodině je zatím klid, v příští určitě nějaká zazní a podobně.
1: Já to tady nemůžu říct, ale řeknu vám, že Ráďa je tak skvělý kolega, že on mi to stlumí, když to jede. A když je na mě naštvaný, tak mi to zesílí.
0: Počkej, teď si musím vzpomenout, protože vím taky...
1: Tak koho nemůžu vůbec cítit?
0: Takhle, už cítím, že to chce první kavé, protože to vím. A akorát nemůžu tě poprosit o indici, že jo, protože to by viděli ostatní. Ukaž mi to jenom jako mimikou.
1: Teď všichni na televizi relaxují.
0: Nějaká skupina nevídomí. Já teď opravdu musím popřemýšlet.
1: Tak když nevíš, kde seš, tak seš co?
0: Aha, zkrátka, je to jméno, které už jsme, myslím, dneska slyšeli. Vůbec, jako takhle, dobře.
1: Ne, tak zase k nám nikdo nepřijde.
0: Lidi, ceníme upřímnost, prosím vás, pište, prosím vás, nahrávejte. No. Třeba zkuste i kousek toho otravného songu zabrouk.

0: A ty jo, na WhatsApp Rádia Čas 776612800, no.
1: Mimochodem, chtěla jsem ještě dodat, že jsou ale i písně, které mi přišly extrémně otravné a pak jsem se na ně tak zvykla, že mi teď nevadí. Třeba Dance Monkey od...
0: To je, přiznám se, jeden z těch kandidátů, no, kterého už jako stačilo.
1: Odrhovačka,
0: ale my se neshodneme, já jsem nikdy neměl vlnu, že by mě otravovala, protože u lidí se to před mnoha lety strašně jako vzeplo a mám pocit, že jsi to komentovala i ty, James Blunt, You're Beautiful. Jo?
1: Jo?
0: Já nevím, to by vadí to jako, že zpívá jako by otáhli za kulky, nebo ten text, nebo co? Co?
1: Jako by otáhli za kulky. Ale my se tady přece nemůžeme navážet.
0: Ne, mi se líbí strašně moc, jako já na ně nedám dopustit, protože pořád a hlavně, i když slyším to začát, to úvodní vybrnkávání, no, tak pořád mi přijde jako by nová pro mě, jo, takže to
1: já
0: je,
1: nevím,
0: sto lidí taková... sto chutí, o tom to je.
1: No, tak asi ty kulky, no.
0: Jo. No, konečně, dobré ráno, u poslechu Zlaté věty jsem ťukl do lžičky a vylil kafe, je správně, jo takhle, Honza komentuje jenom jakoby Zlatou větu, no tak, když už jsem to načal, tak mi to teda jako připomenem, protože je ráno, jeden hit a 1000 vzpomínek, jo, aha, jo takhle, on si ťukl lžičkou a najednou neslyšel tu zásadní část, jo, takže prosím vás, Zlatá věta, i když je to teď mimo téma, jeden hit, 1000 vzpomínek a i dneska voláme 7x za den, jo.
1: Ano, ano, a můžete mít právě nějaký hit, na který máte 1000 vzpomínek toho, že už to nechcete slyšet, tak
0: nicméně,
1: a to nás zajímá.
0: Jsem 100% přesvědčený, že tahle, už když uslyšíte začátek, jo, v rámci džinglu, bude nám jasno, že to je naše, jo?
1: Jo.
0: Připravená?
1: Jasně, pojď.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
0: Yes, girl. Yeah.

0: že jsem se zaměřil na část textu Evy Farné, to mi došlo až teď, takže už je mi teplo.
1: Co?
0: Jak ti pulzuje krev.
2: Ano.
1: Se nechávám vést.
0: Tak neviná, to je neuvěřitelné. Dobře. Hity, které milujete a jejich texty na rádiu Čas 6.48. Ten hluboký hlas nejsem já, že bych polkl banán, to je kolega Martin Fabík. Ahoj.
2: Ahoj, dobré tě, ráno.
0: Ahoj.
2: Dobré
0: Martin nám ráno. Opět dodal papírky, aby z nás ponížil. Všeobecná znalost, vlastně kulturní znalost, dá se říct.
1: Ano.
0: Takže dneska začínáme opačně, nebo vlastně ne, hlášky z filmu a seriálu, to mám nejradši vždycky za sebou.
2: Takže máme lehčí, takže.
1: Jo, máme poznat film anebo seriál podle hlášky.
0: Začním.
1: Tak já mám, první mám lehké, ale to druhé vím, že znám a nevím odkud. Takže první je, počkej, kam jdeš, ještě nemáš naštípané dříví, ať vám ho naštípe pan správce. No to je z Čerty nejsou žerty.
2: Ano, přesně.
0: Jo, vidíš,
2: Ruta Machalová.
0: No. Tak prosím tě, pane majore, kapitán Federálního vyšetřovacího úřadu Spojených států Simona Ptáček. Pěkný ptáček.
1: Aha. To nevím.
2: Jsem major Meissner.
0: Je to ubohá komedie, že jo? Jo, ano, takže to znamená policajt. Jak to byl policajt?
2: Byl jednou jeden Polda,
0: ano. Aha. Přesně tak. Pan Podměšil.
1: Jo,
0: ano.
1: To je pravda.
0: To no druhé jo. Bude velmi rychlé. Stěrače stírají, ostřikovače stříkají.
1: Vrchní prchní.
0: Aha. A ještě jednou máš asi.
1: A já mám, když skočíš, já taky. Pamatuješ? To je známý, já to vím, ale nevím. Když skočíš, já taky. Pamatuješ? Ty pohádka nějaká. Je to pohádka, že jo?
2: Ne, není.
1: Ne?
0: Víš co, než
2: vraťte
0: protože ty...
2: se.
0: Cože?
1: Co?
2: Vraťte se?
0: Víš co, řekni nám herecké obsazení, řekni jednu nebo dvě postavy. Jo, ty neznáš.
2: Já znám, ale když to řeknu, tak to prozradím.
0: No, a nemáme to uhádnout náhodou, co?
2: Leonardo DiCaprio.
1: Ty tady.
0: Bože, aha, logicky, no. Borák, no, skočil a
1: jo, to byla ta tvoje nápověda. Vraťte se, ano, vraťte se.
0: To bylo jako Rose, jo?
1: Já jsem myslela,
2: pardon, no.
0: Říkám, Rose s banálem se. Ano, tak,
1: já jsem myslela, že to byla nějaká jako duchařina. Říkám, to je loď duchů, nebo
0: Caprio
1: co to je?
0: Dnes nemá rád tu otázku, protože každý druhý novinář se ho ptá, jako jestli fakt jako ty dveře je nemohli unést a podobně. Se hodně
2: to
0: řeší. Otázka, jako,
2: no, řeší to
1: pořád,
2: to hodně,
1: no. To,
2: no. A umělá inteligence dělá různé videa, která to prostě schazuje. No.
1: No a tak unesli by ho?
2: Určitě polovinu těla si myslím, že jo. Nohy
1: byli... nechali...
0: No tak on polovinou těla byl opřený, ale ta druhá umrzla, no. To je to blbé, víš? No.
1: Nechali umrznout, ale
0: zásadní. Ta zásadní.
2: Ta zásadní část, ano.
0: Takže je stejně otázku, jestli by s ním zůstala, i kdyby byl zachráněn. Ale dobře, tak jo.
1: Poznej zvíře podle indicí. Mm-hmm. Jdeme dál. Ostny, noc, zahrada, jablko. No tak to je ježek.
0: Ježek.
2: Ano, ano.
1: A ty máš?
0: A víš, že ježek nepapá jablíčka?
2: Já vím, ale je to spojené nepapá, s tím jablíčkem.
1: Ale nosí je na zádičkách.
0: Smoking bez vzletu ryby led.
1: To je tučňák, ne?
0: Yes. Řeka zuby, přehrada voda. Je to piraňa? Ne, řeka zuby, přehrada voda.
1: To je bobr.
2: Bobr.
0: Zapomeňte.
2: Já se omlouvám za takové jako indicie.
1: Když jde malý bobr spát, bobr spát,
2: bobr spát.
1: Tak
0: den pikantních písniček na rádiu Čas.
1: Pět očí žlutá.
0: Počkej, zaspívejte ještě jednou, já to doplním.
1: Počkej, dobře.
0: Ne, jenom kousek, jenom ten úvod zaspívejte.
2: Já se seknu.
1: Když jde malý bobr spát, bobr spát.
0: Tak mi pulzuje krev. Dobře, no jedeme dál. No.
1: Už jsem asi 6.51, no nevadí. Druhé, pět očí, žlutá a černá, au.
0: Osa?
2: Ano, osa.
1: Fakt? Mm-hmm. Já myslím, že člověk.
0: No a poznejte písničku, kde se hraje nebo zpívá Někdy stačí dát jen dech. Počkej, tak to je Růžová zahrada, ne? Mm-hmm. Aha, protože já jsem pokračoval dál, vůbec jsem nevěděl. Žbírka a Frilingová, ne?
2: Ano.
0: Někdy stačí dát jen dech. A kdyby to nebylo, jo, tak je... A vítr hned po zádech ti pofouká, za stínem světlo najdeš, vždy svět, všechno má svůj čas a překvapí tě a zas.
1: Tak to bych
0: než
1: nepoznala.
0: By mi to docvaklo, to je tvůj
2: sen, je můj. Je to těžký odstavec, no. A tady to asi poznáme u Lenči, no.
0: Si zatleskáme.
1: Harmonika hraje tence písničku divnou, nejrůznější existence přitom jihnou, člověku zas oči svítí po čase, tklivém, nevím čím to může být, asi pivem, asi tím pivem. Co to je?
0: Jo.
2: Do naší hospody.
1: Body, hospoda.
2: Vedou jen
0: jo, poznat, schody. Jo, poznat seriál, ano, přesně tak.
1: Dobrý, to je ten důvod, má milá.
2: Proč já tam tak často
0: jsem? Jsem moc neměl rád.
1: Já taky moc
0: ne. Já jsem se za ní trošku styděl.
1: Já taky.
2: Za tu Hospodu?
1: Jo, měl jsem rád seriál Hospoda.
0: Jako cením, protože jakoby herecky to bylo geniální. To jakoby jako byl
2: no,
0: fakt výborný.
2: No, já cením ten herecký podtext.
0: Dokonce jsem se, nechci říct, že divil, ale ona opravdu jakoby dáma prken, která znamená jich svět, že do toho šla Zuzana Bidžovská, jo, která hrála vlastně tu jednu z Tišnic a podobně, ale jako...
2: Herecké obsazení bylo super.
0: Jenom mi bylo tak nějak úzko vždycky
1: toho. To je super. Herecké obsazení bylo super. Byla to takhle, ten seriál.
0: Byla to taková esence českého národa, dá se říct, jo. Tak
2: pochválíme. Knedlíky a pivo.
0: Pochválíme. Tak jo, nejvyšší čas na čerstvé zprávy za chvíli s Martinem Fabíkem, jinak Marťo, stav se navíš, nevíš, teď se budu ptát já, takže ano, otázky děkujeme. Už budou mít smysl a vám přejeme krásný den.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
4: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
13: Jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem Českých drah.
14: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Přerově v ulici Bajerová. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Může hrozit omezení provozu. A pozornost mějte na Vsetínsku na silnici poblíž oblasti Vidče. Havarovalo tady osobní auto. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
15: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Česku na podzim roste zájem o půjčky. Nejvíce si lidé půjčují v říjnu a listopadu. Často jde o stovky tisíc korun, třeba na auta, rekonstrukce nebo vybavení domácností. Banky letos evidují půjčky v průměru vyšší než loni. Odborníci ale upozorňují, že je důležité dobře zvážit, jestli člověk půjčku opravdu potřebuje.
16: Morava aktuálně.
14: V Ostravě-Jihu přibydou nové tramvaje. Dopravní podnik nakoupí až 25 velkokapacitních vozů. Jezdit mají hlavně na linkách 1 a 2, kde nahradí staré tramvaje z 90. let. Nové vozy budou klimatizované a bezbariérové a pojmou více než 250 cestujících. První tramvaje by měl podnik dostat do 32 měsíců. Olomoucký kraj podpoří rozvoj sociálního podnikání. Zavázal se k tomu v memorandu, které má znevýhodněným lidem pomoci snáze najít stálou práci a firmám v regionu přinést jasná pravidla a dotace na vytváření chráněných pracovních míst. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
17: Sociální podnikání pomáhá lidem se znevýhodněním najít uplatnění na trhu práce a současně posiluje rozvoj místních komunit. Jsme rádi, že se Olomoucký kraj může podílet na projektu, který bude rozvoj sociální ekonomiky v našem regionu dále podporovat. Jeho hlavním cílem je podpora rozvoje sociální ekonomiky, uplatňování nové legislativy a profesionalizace sektoru sociálního podnikání.
16: Rádio Čas, sport.
14: A fotbalistky Slávie porazili Slovácko vysoko 9-0. O vítězství rozhodli už v prvním poločase, kdy dali 5 gólů. Po přestávce přidali další 4 branky. Hattrickem se blízkla Sabina Střížová. Slávie tak zůstává i po 6. kole bez ztráty bodu. Dnes očekáváme především oblačnou oblohu a objevit se mohou i přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
18: Gabina píše, ahoj, kafe miluju, ale písnička Espresso Macchiato, to je teda mazec.
19: Tyhle, to je dobrý, pojďme si to pustit, pojďme si to pustit. Espresso Macchiato.
18: Příjemná, že, kolegyně? Hlavně Gabko, zdravíme. Mi amore. Mi amore. I když vlastně teoreticky, jako já mám k tomu takovou perluchu k fenoménu Eurovize, a když to dohledám, tak si možná dáme. V každém případě, dobré ráno, já ve svém věku... Jo, takhle, jo, to je zase o tom, jako, že jsem trošku zaril jako na téma věk drahé kolegyně a podobně. Tones and I, Dance Monkey, fakt ne. Mimochodem, ať pochopíte, dneska se na Rádiu Čas ptáme, pokud jste jako nezaznamenali mezi 6. a 7.
19: Jaká písnička je podle vás ta nejotravnější? Mhm. Mimochodem, kdo tam psal o tom věku?
18: Já jsem tomu, takhle, musíme zmínit, že v minulé hodince jsem krásně jako zareagoval, protože Lenča řekla, až já budu velká, jo? Tak jsem konstatoval, že velká už jako nějaký čas je, už skoro čtvrt století. A
19: co pokud je znova?
18: Přišla tady reakce, dobré ráno, já ve svém věku, smajlík, jdu dnes první den do školy, prosím Ráďu a Lenku, držte mi palce, trochu se bojím.
19: Držíme.
18: Na druhou stranu mi došlo, Jitko, že to bude, buď to teda, že si doděláváte nějaké vzdělání, nebo teď nevím, jako jestli třeba univerzita třetího věku, to nedokážu soudit, ale prostě pokud i v tomhletom věku, jak říkáte, až já budu velká, jako si plníte sny, tak jako jen houšť.
19: Já právě, já tomu hodně fandím. My jsme právě zmiňovali toho Japonce, co vyhrál v 90. svůj 19. kulturistický titul, takže jako čím déle aktivní, tím lépe.
18: Já mám rád kouzlo přímého přenosu, jak nám tady běží ty tři tečky, jenomže Jitka teprve teď začala psát, tak nevím, jako jestli si nejdřív nezahrajeme hezkou písničku a mám to fakt pustit?
19: A kdo to psal, že ji nemůže cítit?
18: To už je z někdo jiný, Gabka, přesně tak.
19: Gabko, no. Promiňte, ale to je tak boží.
18: Pozor, Jitka, ne, mám 55 a dělám si druhou vysokou školu.
19: Wow.
18: Denní studium psychologie, tak to kolouček.
19: Jitko.
18: Počkejte, nás poslouchají vysokoškoláci, jo. Tak to ceníme teda.
19: Ale hlavně psychologie. Uh-huh. Jitko, my vás nutně potřebujeme. Uh-huh.
18: Máte nějaké jako dobré kontakty na terapeuty? A někdy terapeut, který má i psychiatrický výcvik, jako opravdu nedělám si legraci, jo, zvu na taneční parket.

0: Tak ať Gabku netrápíme zase tak moc, Tommy Cash, ale co si budeme povídat, jako před pár lety na Eurovizi, to byl takový pojem a hodně se skloňoval, i když nevyhrál vlastně.
1: Když nevyhrál. Já jsem chtěla říct, že Gabka nás teďka právě jako hodila přes palubu, ale my jsme, prosím vás Gabko, já bych to ještě chtěla uvést na pravou míru, že my jsme v podstatě museli, protože my jsme zažili před pár minutami velký šok, protože Ráďa si chtěl dát kávu a nemohl. Nemůže.
0: Já myslím, že jestli nám ten stroj, který nám ji vyrábí, nedovezli ze dnu na to, protože tam byl náš svatostánek a rodinná zóna a vůbec jako děkujeme, že jste nás přišli navštívit. Mám pocit, jestli tam nebyl, protože je úplně prázdný a jenom tak bliká, doplňte prosím kávu. A já vždycky pozor, já jsem důležitý, protože někdy jako jedna nebo druhá strana ještě plná a já... To je jenom takové oznámení, no a pak jsem to otevřel a zjistil jsem, že to není oznámení.
1: No a my jsme tady prolezli úplně všechno a žádnou kávu jsme nenašli.
0: No nicméně, já se tady dopoju báječným čokoládovým dortem od Lenči, takže ještě jednou díky za zprostředkování energie a dobré nálady. Co se týče Eurovize, tak jenom v rychlosti, nevím, jestli to zaznamenala, Velká Británie bude řešit, protože ona je tak jako populární jednou věcí nebo známá, že posledních no, minimálně 30 let až na dva takové menší úspěchy sklízeli velmi nízký počet bodů.
1: Ano.
0: Poslední dva roky 0 a 1. To si musíme přiznat zaslouženě. Naposledy to byl ten Sam Ryder, který teď hraje toho Jesus Christ Superstar, jo? Ten skončil druhý. To je tak 3 roky zpátky. Jo? Ale všeobecně prostě Velká Británie a ono se neví jako, a právě poslanci to teď hodlají řešit, ale regulérně, protože ve Velké Británii to je jakoby národní událost. Koho tam vlastně vysílají a jak se to vybírá.
1: Aha.
0: Protože příští rok to bude 30 let, kdy vyhrála písnička, kterou mám rád dodnes. Love, shine a light, every... Katrina and the Waves, to známe z Rádia Čas.
1: No,
0: netušíš,
1: no.
0: Že?
1: Ne, vůbec.
0: No, to je jedno. No ale v každém případě, jako berou to vážně, jo? My to tak máme na salámu, někoho vyšlem, buď to vyjde nebo ne, i když taky se vždycky ta hrdost vzepne a podobně, ale ve Velké Británii a okolních zemích, tak opravdu jako poslanci si na to hodlají sednout, protože když to vezmeš kolem a kolem, vyjmenuješ 10-15 jako tisíc slavných zpěváků a skupin, ale vždycky se tam objeví nějaký takový jako
1: A už to budou řešit poslanci.
0: No, protože tak příští roční klepe na dveře, že jo, 2027, že jo. Kam jsi odešla? Kam jsi odešla myšlenkama? Tu zůstala jenom tělo. Leni! Leni, vrať se! Víte co, za chvilku, to nemá cenu.
2: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Ajalex, hity, které milujete, někdy i jejich konce. Lenča Radim, Rádio Čas, za minutu 7:45, za chvíli nepřijdete o čerstvou várku horoskopu, nicméně slíbil jsem ti ještě dvojníky.
1: Ano.
0: Je to velmi jednoduché, prostě za velkou louží chytli nějakou paní za flígr, protože kradla, mimochodem byla to nějaká technická záležitost, nějaké jako adaptéry do něčeho, což mě překvapilo. Takže si ji jakoby nafotili, já sice nevím, jak se ta fotka dostala ven, ale vlastně všude komentáře napříč, víš to, a to právě to ti chci ukázat.
2: Očima Mirky.
0: Očima Mirky je vlastně taková rubrika, kde Lenča hodnotí cokoliv, nejenom filmy, divadlo, ale prostě cokoliv se kde šustne.
1: Prostě kdekoliv, cokoliv jde hodnotit, tak já to zhodnotím.
0: Víš co, tak já ti zkusím nejdřív zakrýt tvář, protože ta už je porovnána s tou slavnou osobností, které se podobá. Koho ti tahle ta dáma připomíná? Tak... Je to jo?
1: Jennifer Lopez.
0: Přesně tak, J-Lo. Mimochodem i ve vězení prý říkají, protože to není první přečin, jo. Už je to taková prostě, já mám pocit, že to bude notorická kapsářka Jenny from the block, což je přezdívka i Jennifer Lopez, ano.
1: Mimochodem, když se na ní dívám, ona má i stejné náušnice na té fotce a jako když si vezmu, ano? Kolik peněz do toho vráží J-Lo, aby vypadala tak, jak vypadá. A tady paní zlodějka, jak vypadá, tak mám pocit, že to je skoro jedna ku jedné.
0: To já to beru. Jediná věc, která mě zaujala, pokud se nepletu, tak tahle ta zlodějka má 35.
1: Aha.
0: To znamená, když to přeženu a omlouvám se teda do Hollywoodu, J-Lo by mohla být její maminka. Protože J-Lo, jestli dobře počítá, má letos 57. Jo?
1: Ale tak možná.
0: A teď, když se znovu podíváš na ty dvě fotky, tak ta zlodějka vypadá jako její starší sestra. Jo?
1: To je pravda. Ano. Tak to je pravda, ten věk jsem nevěděla. Každopádně, kdo ví, třeba je to nějaká jako ztracená dcera J-Lo, chápeš?
0: Nebo ta sestra právě.
1: A nebo jakoby, ta sestra.
0: No? Od jiného rodiče a podobně. No. Den na to byla propuštěná, ale jenom takový dodatek, že předpokládají, že brzy zase o ní uslyšíme. No.
1: Ale zase možné to je, protože ty máš taky svého dvojníka.
0: Ježi, a já vlastně, ta pointa...
1: My jsme ho dávali na naše sociální sítě.
0: Ano, a já jsem ti chtěl říct, že já teď mám tvoji. Já se moc přiznám, protože jakoby my si dáváme staré Masterchefy. Neříkal ti to nikdo někde?
1: Ne, nikdy,
0: zpátky,
1: nikdo.
0: Čtyři?
1: Ne.
0: Tak je tam soutěžící, která mi tě hodně připomíná. Jak povahou, tak vlastně má jakoby i tvou esenci jako vzhledovou.
1: Ne, fakt. To nechci vidět. Chudá holka. No.
0: Tak já nevím, mám ti ukázat.
1: No, tak ty jsi to našel i.
0: To, jsem to hledal, tak já to žiju teď, já zuřím každý den, když se koukáme s kamarádem. No a pořád postupuje. Oni vyhodili a pak se vrátila a podobně, takže to je ona. Takže...
1: Ne.
0: Jo? Jo.
1: Ale to je krásná, já ji znám, Terku.
0: A co pak, já jsem řekl, že je ošklivá, nebo co?
1: No ne, ale že ona má jiné rysy než já.
0: No ale říkám, spoustu věcí máte podobných.
1: Fakt?
0: Taky
1: a nevyhrála to nakonec?
0: Ne. Ne.
1: Proto máš radost.
0: Ne, tak jako naštěstí, mě to uklidňuje, že znám pointu, protože já to nesu hodně těžko, takové soutěže a podobně. Já si tam nesmím najít favorita.
1: Jo.
0: Protože já jdu vždycky po té lidské stránce a podobně, mimochodem jako skvostná kuchařka, to bez debat, tím to zdravíme, pokud se nepletu, jestli nebyla z Ostravska dokonce. Jo.
1: Takže já mám dvojnici kuchařku a ty máš dvojníka lektora jógy.
0: Ježíš, pořád s tím lektorem.
1: On ti neodepsal.
0: Tak jednak neodepsal, ale potom ho třeba pár mých známých, když to viděli, začali sledovat a říkali, že zrušili sledování po 2-3 dnech, že jak ti to přijde jakoby vtipné, tak najednou zjistili, že má videa pořád stejná a stejná, jo, že vlastně...
1: A tak to je úplně jedno, ale je ti podobný úplně extrémně.
0: Jo, no, ano, a občas cvičí jogu v Praze, přesně tak.
1: A občas cvičí jogu v Praze.
0: Kdybychom na sebe narazili, tak ti uděláme společné selfie.
1: Já si pořád představuju, kdyby vy dva jste spolu chodili, to by byl nejvtipnější pár ever.
0: Jako myslíš vizuálně?
1: No, dokážeš si představit ty fotky z těch výletů?
0: Spíš někde naopak, teď skončíme filozoficky, jsem viděl takovou větu, nebo takovou otázku, dokázali byste si představit, že žijete s někým, kdo má stejnou povahu jako vy?
1: No.
0: A?
1: Já?
0: Aha.
1: Ano, ale jinde.
0: Je takhle zase ta tvoje podmínka, jo? Tak další asi 38. vesmírná objednávka Lenči pro tohle ráno a pro vás za chvíli čerstvé horoskopy. 7:18, tohle byl ranní myšmaš, boje pondělí.
3: Radio Čas, hity, které milujete.

0: Ráno všem, samozřejmě i dneska v pondělí 21. září budeme hlát na rádiu Čas zlatou větu, do které je dobré se registrovat. Přesně řečeno je to úplně nutné, protože voláme jenom těm z řad zaregistrovaných na webu cazradio.cz. A jak to probíhá dál, není jenom?
1: Pak zvednete telefon, řeknete dobré ráno.
0: Když vám zavoláme tedy.
1: Ano, tak, ano. A je potřeba, abyste řekli správně právě naši aktuální na ten den zlatou větu. Jakmile se tak stane, tak tisícovka je doma.
0: Mimochodem, kdykoliv mezi 6. a 18. hodinou můžeme volat. Dneska jsme teda hodní, ještě nebylo ani jedno kolo a ta věta zní ještě jednou.
1: Jeden hit, tisíc vzpomínek.
0: To zní moc hezky. Tak jenom posíláme dál, stejně tak jako dnešní otázku, protože opět vidím na WhatsAppu, že běháme spíš kolem dětí a výprava do školy a do práce a tak dál, ale je to vděčné téma, která písnička vám v poslední době leze na nervy. Jo? Mm-hmm. Takže tentokrát víc řádí na Facebooku Rádia Čas.
1: Je to tak, je to tak. A pořád se tam opakují stejná jména.
0: Mm-hmm. Tak z České republiky, že?
1: Z České republiky. Mm-hmm. Tak jsem zvědavá, jestli nějaká novinka se objeví i taky na WhatsAppu. A jak jsme říkali, klidně můžete kousek zabroukat, my to pustíme pěkně dál.
0: Nicméně Milan Gelnar si žádá pozornost, nový den a astrologické rady na pondělí.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude z pohledu hvězd velmi příjemné. Na nebi je velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných a minimum těch nesouladných. Mělo by se tedy dařit. Pozor si ale bude třeba dávat na naše sklony k milostným úletům. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci zaznamenají zvýšenou citlivost. Týrům by měla skvěle fungovat intuice a ryby mohou propadat silným emocím. Bodnáři budou nápadití a plní inspirací. Váhy mohou podléhat svodům a nejrůznějším lákadlům a na blížence se bude balit množství požadavků z mnoha stran. Býci si nebudou mít na co stěžovat. Pany budou mít velkou schopnost sebeprosazení a kozorozy by měli skvěle argumentovat. Střelci budou velmi výřeční. Lvi by měli mít den klidný bez větších komplikací a berani budou pod větším tlakem svých prožívaných emocí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
7: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
8: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Dneska naši milí míříte do vlastních, zdá se, jinak krásný čas s rádiem Čas, řešíme songy, které jako moc nemusíte, s kterými jste se moc nepotkali, nebo vám dokonce lezou na nervy, a Barbara byla upřímná, dobré ráno, mě hodně vytáčí Plamen od Kateřiny Marie Tiché, nějak mi nesedla, jinak nic proti paní, přeju krásné ráno a pohodový den.
1: Jo? Barbaro, fakt, a to je zrovna písnička.
0: Ne, jako ceníme upřímnost, protože ano. To napsala s pokorou, že to není jako...
1: Ale ne, to, a já to cením, to je třeba písnička, kterou já můžu poslouchat stále dokola, ale pak jsou jiné, které třeba naši posluchači milují a já bych prostě proskočila z díže.
0: S námi je kolega Martin Fabík. Marťo, ahoj, ještě
2: ahoj,
0: krásné
2: dobré
0: ráno.
2: Dobré ráno.
0: Nevím, jestli jsi chtěl nad tím přemýšlet, ale je nějaký song, který tobě osobně leze na nervy?
2: Jsou to Hory. Jestli na ty písničku Hory.
0: Opět za Radeček.
2: Ano.
1: Ta už tady taky padala.
0: A důvod?
2: Já jsem pracoval ve sportovním obchodu a tam to jelo pětkrát denně.
0: A je takhle, takže prakticky
2: důvod. Takže jsem to slyšel čtyřikrát denně prostě. Mám rád hory. Dopoledne máte rádi hory, odpoledne už nemáte rádi.
1: Jo. Pavla na Facebooku píše, a to se mi líbí, za mě je to písnička Mám jednu ruku dlouhou.
2: To
1: ještě nepadlo. A nebo Medvídek. Fakt, Pavle, Medvídek? Buď to má hrozně
0: to
1: těžký
0: se, to,
1: text.
0: To se teda přihlásím taky.
1: Nebo se táhne jako žvíkačka.
0: Ano,
1: to
0: přesně tak. Medvídek, zbogatý
2: boss. To je toto, jo.
0: Jo, jo, přesně.
2: Záleží podle nálady, no.
0: Ale pozor, jako Eva, ta se vypsala, takže máme tady Rianu a Diamonds. Evy, nebavíme se, jen tak na okraj. James Blunt, You're Beautiful, už nikdy nepište. Fonzi Despacito, to asi rozumí Lenča, že jo, přesně tak. Dětské Baby Shark, přesně tak. Z českých Aneta Langerová, Hříšná těla, Křídla motýlí.
2: Jsi tady rádi?
0: Za bloku. Eva Farná na ostří nože.
1: Kdo to napsal?
0: Eva. Věrná posluchačka bývala zablokovat Evy a já můžu zablokovat, jak jsem tady na okraj.
2: Tak mám zastavu.
1: Evy, fakt. To je naše srdcovka. No ale tak jako Svatava si taky moc nešplhla na Facebooku, jo, protože napsala Bára Poláková Nafrněna. A tu já teda taky miluju.
2: To jsem dlouho neslyšel.
0: Tak já doufám, že si šplhne i tahle ta dvojka, jak ty jsi, Lenča a Martin, bože můj. Mrkneme do kalendáře, dneska se ptám já, jinak všem krásné ráno a všem Matoušům hezký svátek.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
0: Ty moje, v řadě ohledu vás to bude bavit, ale občas taky musíte dát vědět, jako že něco umíte, jo? Takže
2: ano, ano.
0: V roce 1937 proběhl státní pohřeb Tomáše Garrigua Masaryka, tehdy de facto mezinárodní událost. Mě ale zajímají jména jeho nástupců až do toho neslavného února 1948. Tak já, protože takhle, v rádiu nejdou slyšet nějaké věci, Martin kývá hlavou, jako by dělal ne, a Lenča tak poloomdlela o stůl, jo, jako kdyby popila pět piv.
1: To je strašný, to já totiž nevím.
0: Ale ptám se jenom do února 48. Ale
2: já bych dal od 89, bych to dal.
1: Ale víš proč, tak Beneš, ne?
0: Ano, Beneš byl, ano, do roku 38.
1: No.
0: Potom byla toto šílené válečné období, protektorát, no.
1: Tak
2: si nepamatuju.
0: Tam byl Emil.
1: Ne, Hácha. Šmarja.
0: No a potom nastoupil ještě před, někdo se nám vrátil po Háchovi.
1: Tak to byl zase Beneš.
0: A je to. No. A už to ani nebolelo.
1: Ale víš co, jako, tak ty to tak nějak jako v mlze víš, ale když byli prezidenti, tak tady byla kolegyňka Kristýnka a ta to uměla všechno. A já jsem vždycky jenom kývala a říkala, jo, my víme, a nevěděla jsem vůbec.
0: Ale tak ona chodila na ty chytré kvízy a
1: spol.
0: Jo,
1: to je pravda,
0: no.
2: Nechodím.
0: A teď už jsou to věci, nebo jako z velké části, které vás budou bavit. V 62. měl premiéru filmový Baron Prášil, napůl hraný, animovaný, plný úžasných efektů v té době. Kdo ho hrál, víte?
2: Já si půjdu, ne?
1: Já jsem to nikdy neviděla.
0: Podle ukázky poznáte, kdo byl tehdejší filmový Baron Prášil.
1: Český?
4: Měl prazvláštní jméno. Toník, nebo tak nějak. Ledacos bylo na něm docela sympatické. Bohužel v jeho povaze bylo cosi školomeckého.
1: Kopecký.
4: Tak třeba už pouhá existence.
0: A je to doma.
1: Miloš Kopecký.
0: Přesně tak, Miloš Kopecký.
2: Herec.
0: Dneska si připomínáme...
2: Co je?
0: Ne, to je takový, pozor, já musím do toho vstoupit, protože To děláme všichni, Marťo.
2: Pardon.
0: Ne, to fakt děláme všichni, ve víš, nevíš, protože máme výmaz. Ta či ona strana má výmaz a vůbec neví, když by to třeba měla vědět a podobně. Mm-hmm. Teď se dozví tu správnou odpověď, tak ta druhá strana, která neví, vždycky dodá aspoň komentář.
1: Ano.
0: To je herec. Nebo Lenča.
2: Říkala, je dobrý herec.
0: Jo, ten,
1: nebo já říkám, já jsem si to myslela.
0: Byl to pan Svěrák. Ale já jsem potkala pana Uhlíře. Děláme to všichni.
1: To je pravda.
0: Dneska... To tipuju spíš teda Martina, že bude vědět, je i Světový den míru, ten bych v poslední době zavedl každý den. Jo, aha, ježišmarja, já jsem to měl říct přirozeně, já jsem si to napsal a teď to zní strašně divně, protože co si budem povídat jako aktuální téma. Nicméně víte, v které ze slavných amerických komedií zazněla tato ukázka
4: krásný. Už se létá úplně po vaše.
0: Pardon, to ještě pan Prášil, jo? Takže můžu?
2: Ano. Mhm.
5: Mohu říct jedině, chci mír. Rozhodně chci mír světu.
6: Jo. To je snadné. Hlavně mír.
5: Chci mír.
1: Jo, počkat.
2: Měl se to nějaké ty víly s tou hlavní představitelkou?
1: Která... Aha. Ne? Já jsem myslela, že to je slečna Drsňák.
0: A je to slečna
2: Drsňák.
0: Skoro. Neviděl jsi?
2: Jo,
0: musíš, Martio, povinně, to je hlavně jednička, úplně geniální. Skvěle. Přesně tak, ano. Jinak děcka, výborně zatím. Kulatiny dneska slaví herečka Daniela Kolářová. A já se chci zeptat, v kterém z těchto filmů nehrála, jo? Mm. Zítra vstanu a upařím se čajem. Setkání v červenci. Lucie po strach ulice. Noc na Karlštejně.
2: Já potřebuji vědět, kdo to teda je první.
0: Paní Kolářová?
1: Daniela Kolářová.
6: No, já už vím.
1: Já bohužel neznám ty filmy.
2: Ona hrála Vratné láhve, že? Taky. Mm-hmm.
1: No a já neznám ty filmy, ale v Noci na Karlštejně hrála jako úplně mladička, ano.
0: Potom... Hoj ahoj, hoj ahoj. A podobně.
2: No. Taky s Hanzlíkem, myslím.
1: Ty Chobotnice, nevím, nehrála tam nějakou maminku?
2: Ne, byla tam, ano, Zubařka.
1: Byla tam, Zubařka, jo.
0: Takže už vám zbývá Setkání v červenci, nebo Zítra vstanu, opařím se čajem.
1: No, Setkání v červenci jsem neviděla.
2: To opaření čajem
0: možná,
2: jsem
0: že
2: viděl,
0: jsi to viděla, ale nevíš.
2: Opaření čajem jsem viděl, ale
0: víte, co je
2: nehrála.
0: Setkání v červenci?
1: Ne.
0: Kde si malý holí, Tomáš holí, jako třeba napchá třešněma a potom má teda průjem, mimo jiné třeba.
2: Já si myslím, že to nebude ten čaj, že nehraje v tom čaji.
1: To je zajímavá.
0: Je to tak, ano.
1: Dobře, ty.
0: Mimochodem, Setkání v červenci, to byla maminka s dítětem a do nich se zamiloval mladý Kaiser.
1: Aha.
0: Jo, takže mladý Kaiser. Aha, co tady máme dál? A připomínáme si den, kdy v Československu začal platit pětidenní pracovní týden, až na pár výjimek, protože byly takzvané pracovní soboty, já konkrétně si ještě nějaké pamatuju. O kterém roce mluvíme, kdy začal platit pětidenní pracovní týden?
1: A 50. něco?
0: Protože čas nás tlačí, mám pro vás rovnou indicie. Začnu opravdu krásně. Leně, jestli to dáš, tak. Marta.
2: Kubiš.
1: Marta?
0: Marta. Mhm.
1: Marta. To je Superman a Batman?
2: Cože?
0: Marta.
2: No Kubišová, nic jiného mi nenapadá.
1: Marta Kubišová.
0: Modlitba.
1: No Marta no, Kubišová.
0: Já jsem tam na rok, kdy to začalo platit.
2: 89, ale to je blbost.
1: Ne, 80, to je dřív.
0: Marta, modlitba, poslední je okupace.
2: 68!
0: Tak jako mám vám to uznávat? Jo! No, a já už bych teda, to vynechám, to už nemá cenu. A v roce 1964 získala ne Marta, ale Malta.
2: Malta.
0: Nezávislost na Spojeném království. Nicméně, já mám pocit, že to bylo před rokem i hlavní město Malty, znáte?
1: To bylo před rokem.
0: Že jo?
2: aha. Malta.
1: To bylo před rokem, no. A úplně stejně jsme byli v čudu.
0: Tak buď je to Valeta, nebo je to Tripolis, nebo je to Antalája, nebo je to Drač.
2: To první.
0: To první to je.
2: Když to rýmuje, si pamatuju. Malta, Nanta, něco takového to bylo.
0: Malta, Valeta se nerýmuje.
2: Malta, Valeta?
0: Valta.
2: Valeta.
0: Valeta.
2: Valeta.
0: Malta, Valeta.
2: Malta, Valeta.
0: Lenka, Honza taky ne. Jo, je tady na okraji. Prosím vás trošku netradičně, ale logicky, z čeho se dělá Malta a můžete jít.
1: Voda.
2: Tak. Jako, buď to na
0: pí, a ještě dvě ingredience zásadní.
1: A písek.
0: A ještě třetí.
1: A ten...
0: Pozor, a ta třetí věc může být to, či

0: Pohodové dobré ráno, s vámi Rádio Čas, 7 hodin 42 minut, to je aktuální čas. A já si tak říkám, Rádio, jestli bychom neměli zavolat na zlatou větu.
1: Ano, přesně tak. Jestli dovolíš, dám ještě reklamní blok a za chvilku budeme volat na zlatou větu. Mimochodem, pokud jste zaregistrovaní, tak až 7krát dneska můžete mít štěstí, protože pokud nám ji řeknete, tak 1000 je vaše.
0: A registrace probíhá ještě stále na časradio.cz, takže rozhodně neváhejte, protože jakmile se vám zavoláme, aby tu zlatou větu budete vědět, tak můžete vyhrát 1000 korun.
1: Dobré ráno, Moravo, kdykoliv i online, mimochodem právě tam se registruje na cesradio.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete

0: velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malýskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Zlatá věta Rádia Čas.
1: 7:45, řekl bych, teď už by mohli být zhůru skoro všichni, kteří se zaregistrovali právě do této soutěže. Leni, když tak řekni omáčku a já jdu v přímém přenosu rovnou vytáčet. Mimochodem, dobré ráno Moravo a hezké pondělí všem.
2: Tak já doufám, že právě dnes v pondělí 21. září poslouchá pan Pavel, který se nám registroval na časradio.cz. Stejně jako to můžete udělat i vy. Tomu voláme a budeme chtít znát dnešní aktuální zlatou větu.
1: Vytočil jsem, tak snad to
2: tak
1: klapne.
2: Uvidíme, jestli je Pavel vzhůru a ví?
1: Zní mi jako nový posluchač, mimochodem.
2: Pokud by věděl, měl by 1000 korun.
1: A to platí pro vás všechny další, kterým budeme volat. Nicméně jako nemůže to vyzvánět zase jako 100 let, jo?
2: Tak pokud nám to nevezme, nemá nic.
1: Tak dáme minimálně ještě 2, abychom byli féroví v pondělí ráno.
2: Chtěla jsem říct, má prd. No jo. Nic.
1: Pavlíku, to už je hodně vyzvánění. Mimochodem, už jsme byli taky vypnuti, protože někdo měl nějaké řešení. Dokonce jsme i probouzeli, ale někteří to i přesto dali na pána. Ale jenom doporučujeme možná těm radním skřivanům jedna věc, protože my tu novou, tu aktuální větu vždycky říkáme už den předem, až odběhnou všechna kola, takže dejme tomu odpoledne v podvečer určitě zazní na Rádiu Čas.
2: Jo, určitě. Jinak tedy se taky můžete registrovat na časradio.cz a jakmile víte, tak 1000 může být doma. Řekneme ji ještě jednou, tu zlatou větu?
1: Jo, ale jako za naší dvojku dneska už naposledy.
2: Dobře.
1: Jo? Jeden hit, 1000 vzpomínek. To je takové vlastně moto. Jeden hit, 1000 vzpomínek, to už tam nebylo.
2: A další kolo nás čeká v příští hodině.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Jestli máte chuť a hlavně čas, i takhle po ránu s rádiem Čas, klidně nám dál pište nebo nahrávejte songy, české i zahraniční, a nejenom z našich vln, ale tak nějak všeobecně, prostě písničky, které vám lezou na nervy a které z nějakého důvodu nemusíte. I ten důvod, když tak napište. Jinak 751, Leni, co je nového?
1: Teď se podíváme letem světem internetem na dámu, o které jsme mluvili. Budeme muset být takový zase trošku slušnější, jo? Mm-hmm. Abychom to hezky opsali. Ale jenom řeknu jméno. Bonnie Blue.
0: Je, to je ta slavná dáma filmu pro, málo jsem řekl, pro pamětníky, pro dospělé, která má spoustu rekordů z postele, řeknu to takhle. Mhm. Ona má dokonce i velmi trpělivého manžela, kterého si vzala, třeba že dělá rekordy třeba v počtu mužů, kteří se jí snaží oplodnit a tak dál.
1: Ano, prostě dělá radost pánům. Mhm. Tak, myslím, že její rekord bylo nějakých 1500 nebo tak nějak.
0: A mimochodem, jakoby vypadá jako milá ženská.
1: Ano, vypadá velmi sympaticky. Bavili,
0: jako, že nevypadá jako typická hvězda tohohle průmyslu. Tak,
1: tak. Tak. No tak Bonnie teď aktuálně má miminko, aha, to víme, protože i na takové akci to miminko vzniklo.
0: Ano, protože tam v tom manželství nemohlo vzniknout oficiální cestou, tak, tak se rozhodla použít tatínka 1 až 900.
1: Ano, a neví, kdo to je. Mm-hmm. A říkala si, no tak když už nevím, kdo je tatínek, tak vlastně by bylo hezké vydělat něco i na tom, že bychom tady miminku vybrali jméno. A opravdu draží jméno svého miminka.
0: To znamená, kdo zaplatí nejvíc, i kdyby to byl největší bizár, tak takhle miminko pojmenuje, jo?
1: Tak mu dá jméno, no.
0: Bonnie.
1: Tak.
0: Bonnie.
1: No, takže já vlastně ani nevím, jak to okomentovat, protože už jsem slyšela dokonce, že na Bonnie se chystal i nějaký úřad pro ochranu dítěte, že už to fakt jako trošku hraničí.
0: Já nevím, jak to je, nevím, jestli ona Američanka podobně, protože vím, že třeba Severani jsou na to hodně citliví a tak dál. No. Co se týče toho schválení, jako přece jí nemůže projít úplně všechno, ne?
1: A tak jako zatím to vypadá, že jí prochází úplně všechno.
0: Ale vlastně ve světě show businessu, že různé věci, místo, kde byl, kde vznikl potomek, že jo, to je u Beckhamu a tak dál.
1: Vždycky Paris Hilton, že jo.
0: No vlastně.
1: Takže myslím si, že to projít může, že to vlastně je to nejmenší, ten nejmenší problém, ale ta dražba toho jména, že si vlastně můžeš vymyslet, co chceš a můžeš tak pojmenovat mimčo. Mm-hmm. No, já nevím, mě to, jako já jsem hodně benevolentní a hodně taková jako volnomyšlenkářská, ale tohle už mi trošičku jako přijde, že už je moc.
0: Otázkou, jestli to holka neudělá jako takovou jako fiškuntárnu, že vlastně použije celé to jméno, ale k tomu přidá třeba Joe, jestli mi rozumíš, jako dívčí třeba, a bude jí tak říkat, jo, ale
1: i tak,
0: ale holka má věno, nebo kluk, já nevím, co má jako potomka.
1: No, miminko taky nevím, co to je. Každopádně miminko bude mít teda na vysokou školu, to je pravda, pokud mu to Bonnie dá. A nejsem si úplně jistá, jestli aspiruje na matku roku, a jsem zvědavá, jako už teďka provokuje hodně, tak co se bude dít dál, až to mimčo bude růst, víš? Až bude třeba, já nevím, na základce, nebo... A co dělá tvoje maminka?
0: Hele, jako mě napadla spousta věcí, ale opravdu buďte rádi, že mi do hlavy nevidíte. S jedinou věcí jsme se vlastně s Lenčou shodli, jak jsme říkali, že otec neznámý.
1: No.
0: Jediná skupina by byla jakoby zúžená v případě, že by miminko mělo třeba jinou barvu.
1: Jo,
0: takže
1: pravda.
0: By se tak, ano, přesně tak, protože jsme si říkali, jakože ten... Bože, nic nehme toho.
1: Tak by se to poznalo, ale to je pravda, ano. Protože tam je, ona v těch 900 mužích měla jako celou škálu, že?
0: Ano, tak my jako prostě best of celý svět, že jo, takže
1: ano.
0: Určitou skupinku má, že jo. Že třeba jako kdyby, nedej bože, byla potřeba nějaká krev nebo vyšetření a podpis otce, tak třeba zavolá jenom, já mám, třemistům místo 900 tatínkům a takhle, jo. Jose Angelito, já myslel, že to je ono a tak dále, já jsem největší kanec a tak.
1: Se chce plakat.
0: Asi nic nevymyslíme takového na maraton Rádia Čas, který bude 6. až 9.
1: Jak už bychom dražili něčí jméno?
0: Ne, už bych se pokusil o rekord nějaký, ale...
1: Ne, bych se klidně jmenovala Lenka, jo, Angelika.
0: Víš, kolik by nám přišlo peněz pro dobrou věc?
1: Jo, to určitě.
0: Jo, tak... ty chceš jít na... Aha, Lenča chtěla jít na ta jména a já na to, čím se Bonnie živí. Dobře.
1: Jo, tak ale...
0: Tak to ještě doladíme.
2: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Jen tak bokem máme tady další hlas pro Nafrněnou od Báry Polákové, protože dneska hledáme songy. A teď mi dochází, že až na pár výjimek vlastně jedete jenom české a slovenské songy, ano, které vás nějakým způsobem vytáčí. I na to se ptáme na Rádio Čas.
1: Tak já se dívám na Facebook a tam taky vedou české songy. Třeba Xindl X a Anděl. Mm-hmm. A to já mám ráda, to já se poslechnu.
0: K tomu jsme dostali přece jenom takový krásný dopis, kdysi, tady jakoby online dopis, ano.
1: Ano, jako, že nemáme být prostý.
0: Že si opravdu nepřeje toho pána s lubrikantem, ano.
1: Pán s lubrikantem. Ano, to je Xindl X. Renča píše, bojím se jí napsat, abych ji potom neposlouchala častěji než teď, ale je to Dance Monkey. Ano, to já to absolutně chápu. George Ezra, Budapešť a Klára od Činasky. No.
0: Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: To říká Pavla, že nemá ráda.
0: Znám horší, jako by takhle. Takové ty zažírači do mozku, takzvaně.
1: No, jako třeba ten krokodýl, že?
0: Chňapí? Šnapí, ne?
1: Šnapí,
0: Protože Baby Shark, že jo, to je to tip, a potom je, ich bin šnapí, kneine krokodýl. Ano, přesně tak, no, ale tak. To spíš jakoby leze na nervy maminkám na mateřské a tatínkům.
1: Ale spíš je to písnička, kterou fakt, když slyšíte, tak jako přeskakujete.
0: No tak snad nás slyšíte alespoň trošku rádi, další 60 minutovka s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas a čerstvá info má pro vás Martin Fabík.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po 7:30 Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
13: Do krásna vede cesta.
14: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
15: Flyerpneu.cz a jedeš dál.
16: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Flyerpneu.cz.
17: Řidiči aktuální.

0: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku se na konci září výrazně oteplí. Meteorologové očekávají příchod babího léta. Příští víkend mohou teploty vystoupat nad 20 stupňů. Místy se mohou přiblížit i letním 25. Předtím nás ale čeká chladnější týden a ráno se mohou objevit přízemní mrazíky.
1: Morava aktuálně.
2: Ostrava se v říjnu promění v jedno velké město dětských talentů. Uskuteční

0: ostrovní pevnost na řece Moravě. Více informací doplnila mluvčí kraje Martina Žítková.
1: Výstava poutavou formou oživuje prostředí raného středověku a připomíná počátky křesťanství i naší státnosti. Nová expozice je součástí dlouhodobého rozvoje lokality. V uplynulých letech se v areálu uskutečnilo několik zásadních změn, například vybudování návštěvnického centra s vyhlídkovou věží nebo otevření nové lávky přes řeku Moravu, která propojila Mikulčice se slovenskými Kopčany.
2: Rádio Čas, sport.
0: A ve Frýdku Místku domácí hokejisté nestačili na Kolín a prohráli 5-3. Po druhé třetině přitom Frýdek Místek vedl o jeden gól. V závěrečné části ale třikrát inkasoval a na body nedosáhl.

0: 9 minut po 8, Lenče Radim, Rádio Čas. Nevím, jak se cítíte v pondělí ráno, ale řekl bych, že každý druhý jako zaznamenal asi ten příběh. Mi to teď jakoby tak jako prolítlo internetem Androse Townsenda, snad to říkám správně.
1: Ne.
0: To je bývalý reprezentant za Velkou Británii, myslím, že teď je fotbalista.
1: Aha.
0: Myslím, že teď hraje za Thajsko.
1: Tak to kolem mě určitě neproběhlo.
0: No dobře, tak trénovali a mezi tím, mimochodem, to jsou zase ty clickbaity, jo, protože ten článek psal o tom, jako že ho přejel válec, jo.
1: Jo.
0: No nicméně trénovali a mezi tím po hřišti, víš co, popiš nám to.
1: Dobře.
0: Má to asi 10 vteřin, jo,
1: ano.
0: Takže ale něco vidíš, jo, pracovníka, který upravuje trávu, jo, na hřišti.
1: To jsem ani nevěděla, že...
0: Pustil jsem to, jo.
1: Jo, že tím válcem... Ježiši Kriste.
0: Mm-hmm.
1: Ale pardon, to je fakt, já to vidím teďka v přímém přenosu.
0: Lízlo mu to nohy, jo, dojel jenom do půlky, potom pán teda vysedl a mimochodem prý si jenom nějak minutu dvě odseděl na lavičce a byl bez větších zranění, jo, ale pocitově to vypadá tak, jakože že už nevstane.
1: Ale co tam ten pán s tím válcem, on opravdu, to je, já nevím,
0: to byl takový ten, taková ta údržba v kombinaci s asi s rozcvičováním, tréninkem a podobně, no. A myslíš, že to? Že to bylo selhání jako logistické? Nebo že ho zradil stroj? Nebo...
1: Já myslím, že nějaké logistické, ale...
0: Jede to pořád dokola?
1: Jede mi to pořád dokola, ale spíš jde o to, že víš, jak jsou ti hráči pojištění na strašně moc peněz a to jako není jen tak, to je, kdyby si, já nevím, plácal přes zadek J-Lo, že jo, toho má taky pojištěný na milion. To jako není legrace, ještě, že se mu nic nestalo. Ale normálně ho, to se neříká se ve fotbale, ty se ho úplně zválcoval.
0: Jo. On mu tak jako, já nevím, já myslím, že on předpokládal, protože hoši se tam soustředili na fotbal, nebo oni dokonce hráli, jako on mu tak jakoby, on totiž po nějakém zákroku, dotyčný fotbalista, tak jakože si odskočil pod válec. Asi
1: pod válec,
0: tak, ano,
1: tak no, no.
0: Mimochodem, není to jakože válec, no, je to váleček.
1: Je to váleček, no ale převálečkoval ho dost.
0: Jo, převálečkoval.
1: Já bych pod tím válcem nechtěla skončit.
0: Ale já to zkusím doporučit Denči, naší kolegyni, která ráda chodí na lymfomasáže.
1: Ano.
0: Já mám pocit, že tohle jí mohlo zafungovat.
1: Tohle by mohlo, no.
0: Ano, tak jo. Tak sportu zdar, dávejte na sebe pozor a hýčkejte se. I see you

0: Koukám na nové hudební vlaštovky, my sice oslavujeme muziku a hrajeme hity, které milujete, ale taky nás zajímají třeba songy, pro které nemáte tu největší slabost, spíš naopak.
1: Naopak.
0: Ale nicméně WhatsAppový svět jako... tak jakoby pokulhává, jakoby ano. Kdyby to byla maturita, tak projde s odřenýma ušima, ale jako na vyznamenání to není, no, máte svých starostí dost.
1: Za to na Facebooku teda to vypadá, žije, no? Že nám to žije, ano. A já se podívám na nové přírůstky, protože i jo. Tam takhle po ránu.
0: Vypadá to jakoby, totiž budeme upřímní, jako ztraceného a Xindlovo X antiklub, něco takového, že jo?
1: Přesně tak, no. No jako je trošku, no. Ale počkej, už tady mám i od Petra v předvánočním období Jingle Bells a Tichá noc. Tak to prý nesnáší úplně.
0: To je zvláštní, jakože já zase jako v tom předvánočním období tu Tichou noc moc neslýchám. No jako to není ani typický rádiový song,
1: no,
0: že jo?
1: No.
0: Jingle Bells, tak to naprosto chápu.
1: A dál nemusí Horehroně. Keď sa slunko skloní na Horehroní. To já mám ráda.
0: 5 z 10, řekl bych.
1: To nevadí, pořád dokola. A jsou písničky, které můžu slyšet pořád dokola a vůbec mi to nevadí.
0: To říkám,
1: no.
0: Jsou takové.
1: Jo, a Veronika, tak to trošku souhlasím.
0: Zkus.
1: To mě hodně irituje. Se vás českých bohémů odvohnoutů.
0: Hrazím se domů nad ránem, musím jít jdem omámen a podobně, no, známe pětňáčky, to taká ta písnička známe, no to vracím se domů nad ránem.
1: Přesně, ano, ale tak jako tak trošku ano, no. Každopádně, co vy a vaše písně, které vám lezou krkem, když je slyšíte pořád dokola, klidně pište na Facebook a nebo zabroukejte na náš WhatsApp na 776612800.
0: Mimochodem, teď pro vás máme písničku, sice trošku rap, ale kterou nikdy nevynecháte. Milane?
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude z pohledu hvězd velmi příjemné. Na nebi je velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných a minimum těch nesouladných. Mělo by se tedy dařit. Pozor si ale bude třeba dávat na naše sklony k milostným úletům. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci zaznamenají zvýšenou citlivost. Týrům by měla skvěle fungovat intuice a ryby mohou propadat silným emocím. Vodnáři budou nápadití a plní inspirací. Váhy mohou podléhat svodům a nejrůznějším lákadlům a na blížence se bude balit množství požadavků z mnoha stran. Býci si nebudou mít na co stěžovat. Pany budou mít velkou schopnost sebeprosazení a kozorozy by měli skvěle argumentovat. Střelci budou velmi výřeční, lvi by měli mít den klidný bez větších komplikací a berani budou pod větším tlakem svých prožívaných emocí. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelman.
2: Dobré ráno.

0: Vidíš, kdybychom rozdávali třeba nějaké miliony na Rádio Čas, tak bychom měli krásnou soutěžní otázku pro ty, kteří nás si dávají třeba i v záznamu na televizi Relax.
1: Jakou?
0: No, protože před chvílí byl diagnostikován na mém kníru neznámý předmět, nebo spíš neznámá tekutina bílého charakteru. A nikdo neví, co to je.
1: A tak já to vím, co to je.
0: Já vím, co to je, no a možná lidi by si říkali různé věci, kdyby to viděli na
1: obrazovkách. Ale já si myslím, že kdo poslouchá pravidelně Dobré ráno Moravo, tak to ví.
0: Jo, přesně tak.
1: Tak když má v rádě něco bílého na kníru, tak je to úplně jasné jako facka.
0: Tak ráno je to kefír, tak.
1: Ano.
0: Ráno je to kefír, nebo
1: a
0: vlastně
1: večer nevysíláme, takže pohodě.
0: Acidofilní mléko a spol a podobně, ale zvláštně, že jsem se tomu vyhýbal jako celou tu dobu.
1: No.
0: Jakože tentokrát se uchytil nějak jako, víš, nešikovně, protože celé roky ho piju a nic, jo.
1: Ne, tak ale už to máš dobré, takže v pořádku.
0: Pojďme si teď v hlavě udělat takový vnitřní průzkum. Mimochodem stále se ptáme na nejotravnější song podle vás, posluchačů Rádia Čas. Zeptali jsme se i v ulicích, tak schválně se nám něco cinkne, nebo se nám něco vybaví z toho, co tam zaznělo.
1: Jsem zvědavá.
2: Marka Ztraceného.
3: Legie Monster se tomu říká a je to od rokové skupiny jedné.
4: Takže od Dalibora a Jandy vždycky jsem to já.
5: Já tak malo písničky poslouchám, no tak já nevím, nespomínu si.
4: No, já myslím, že asi pro mě všechny písničky od pana Marka Ztraceného.
1: Nevím, jak se jmenuje, ale určitě bude od skupiny Jelen.
4: Od Evy Farny.
1: Nejotravnější písnička, která mi leze na nervy, takže asi žádnou takovou vyhraněnou, teda nemám, rádio nepřipírám, jsem věrná posluchačka Rádiu Čas.
0: O, zlatá. Na druhou stranu, já si vždycky říkám, protože jako z některých anket, třeba i z Facebooku, by si člověk mohl něco myslet, jenomže potom se podíváš na tu vyprodanou Letnou, nebo na ty Edeny, třeba třikrát za sebou, u všech těch F a Marků, u všech těch Miraj a spol a prostě je to vždycky jenom u vkusu, že jo?
1: Tak ono je, přesně. A je to o tom, co se komu líbí a ano, máš pravdu, že potom ta čísla hovoří jasně. A my si o tom můžeme myslet, co chceme.
0: Mi to ještě připomíná takový ten fenomén, ale teď nebudu to říkat.
1: Řekni.
0: Občas jak narazíš, třeba i u svých blízkých, ale tak jako když posloucháš MHD a podobně, všechno zdražili, nemáme na to peníze, je to hrůza a tak dál. A třeba se přesouváš právě do obchodního centra a tam přijdeš a v tom obchodního centru ti, kteří si stěžovali s plnými vozíky. No.
1: Jo, takhle.
0: Takže to už říkám, někde stojí, našli ty penízky.
1: Prvňálek.
6: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
7: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
8: Hity, které milujete. Radio Čas.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek rostomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49,90. korun. Více na mojehruska.cz.
2: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
13: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Já vlastně nevím, jestli ti chci tuhle statistiku říct.
1: Aha, na Rádiu Čas se Lenča a Radim, Lenča má pro mě nějaká čísla a teď se rozvažuje, jako jestli, dobře, naštvala by mě, rozrušila by mě, rozesmutnila, udělala velkou radost?
0: Asi spíš rozesmutnila.
1: Je to o mužích teda tím pádem?
0: Je to o vztazích.
1: Počkej, já jsem někde viděl nějaký titulek. Ne, počkej, já jsem viděl jiný titulek.
0: Jaký?
1: Ale, ne, tak to ne, no tak ne, to by si byla spíš smutná ty, no, takže to je něco jiného.
0: Tak průměrný dospělý má šanci 1 ku 500, ano.
1: My jsme dneska bez kávy mimochodem, jo?
0: Ano, my nemáme kávu. 1 ku 562, že najde lásku. Takže bys měl jít alespoň 600krát na rande, abys měl jistotu, že najdeš lásku.
1: No to je splněno, no. To už by měl mít asi.
0: No, no tak kde je?
1: No tak pozor, jako
0: no, tak zase, asi nejsi, no, počkej, tak ne, tak asi není průměrný, asi nejsi průměrný, asi jsi nadprůměrný, chápeš?
1: Teď se mluví o takovém tom, že protože někteří jako mají za sebou třeba 10 manželství, ale tu pravou lásku nepotkali, no. Takže mluvíme o takovém tom, kde to opravdu zacvakne a je to svým způsobem osudové, takže si lidi neublíží, jo?
0: Ano, ano. Je to podle vědců z jedné univerzity, no a některé věci prý tuto šanci můžou zvýšit.
1: Na PŘ?
0: Online seznamování.
1: Pozor, splňuju.
0: Prý o 17%.
1: Dobře.
0: A potom drink po práci.
1: Tak to je blbé. No, otázku, jestli počítá to kave nebo tak, no.
0: Tak asi by mělo.
1: No počkej, a teď mi to vysvětli, jako drink po práci znamená co, jakože...
0: To je takové to, jak jdeš, jak skončíš v 6 a jdeš ještě na takový ten drink s kolegy.
1: To znamená, že se rozvolním a tím pádem budu schopný víc komunikovat.
0: No a taky potkáš v té hospodě víc lidí, si myslím, že to na to má taky hodně vliv.
1: Je pravda, že jsem nad tím přemýšlel zrovna včera v kavárně, protože tu mou mi teď dávali jako týden do pucu, tak teď ji tak jakoby opravili a tam sedím a teď mi vlastně docvaklo, protože já to mám tak v životě pořád, ale myslím, že to každý, to i ženy, takové ty mikrolásky.
0: Ano.
1: V MHD a podobně, ve vlaku se zamiluješ, prožiješ si v hlavě ten příběh a potom ten člověk odchází pryč. A docvaklo mi, že vlastně zrovna tam, kde se nacházím, v té kavárni, že jsou to takové mikrosvěty, že ty lidi vůbec jako tak nějak mezi sebou,
0: jo,
1: já nevím, co bych očekával, ale v kavárně bys to nějak čekala, nějaké to jako vzájemné, ale fakt jako mikrosvěty a každý buď má to randičko, nebo teď hodně jsou populární ti studenti, jak mají ty sluchátka, píšou si tam nějaké ty práce. Já si tam někdy přijdu ještě mnohem víc osamocenější, než třeba v ulici. Vnímáš to podobně?
0: Vnímám a mám pocit, že to bylo dřív jiné, že jsme se víc bavili.
1: Že
0: jsme se nebáli se oslovit a normálně popovídat. A i ke mně občas někdo přisedl, teda ne vždycky jsem to chtěla, jo, ale i tak občas přisedl, takže...
1: Takže to vnímáme podobně,
0: no. Je to stejné, no. A možná tím se ta šance právě jako neustále snižuje. Jo.
1: V každém případě snižujte, tak jak vidíte, prostě si hoďte online po práci, jestli je ta možnost, třeba nějaký ten jako jemný drink a mimochodem to je hezké narozumění. Takže jestli chápu dobře, osa toho bylo, že každý 563. má štěstí.
0: Má šanci na lásku, tak, že najde lásku, takovou tu životní.
1: A to je ta hlavní pointa. Držte se toho, třeba jste to právě vy.

0: jsme tu. Zlatá věta Rádia Čas.
1: Koukejme se, heleďme se, korunky cinkají, když třeba nám dvěma ve Zlaté větě Rádia Čas ráno necinkla, protože
2: Pavel
1: že jo, Pavel nám to prostě nevzal a dlouho mu to zvonilo.
2: Dlouho. Já totiž si myslím, že pokud je to někdo nový třeba, kdo se registruje a volá mu neznámé číslo, on si možná myslí, že jsme nějaká pojišťovna nebo něco takového.
1: Jako takhle, moji milí, rozhodně, když vám zazvoní telefon, tak jako nebudu tam blikat, já nevím, barevná světílka, neuvidíte Rádio Čas, jo, prostě tak. Uvidíte pevnou linku. Pravděpodobně, jo, takže...
2: Takže jdeme volat znovu?
1: Mhm, vyzkoušíme.
2: Prosím vás, tisícovka znovu ve hře, je potřeba se registrovat na casradio.cz. My vám potom během dne voláme, jakmile to zvednete, znáte aktuální zlatou větu, tak tisícovka je doma. Tak jsem zvědavá, jestli Peťa bude připravena.

0: Jeden hřib, tisíc vzpomínek.
1: No jasně.
2: Peťo, ano, to je aktuální zlatá věta. To je radost, aspoň rádi. Dneska první skřivý smích slyšíme v rámci nového týdne, tak to je radost. Mimochodem ještě pět volání před námi.
0: Děkuju.
2: Jak to ráno trávíte, co děláte?
0: Práci.
2: Klidně jste se mohla rozmluvit, ale dobře, bereme to.
1: Nevadí, on v té práci přece jenom není toho času na zbyt, takže doufáme, že jsme vám zpříjemnili to pondělní ráno.
0: Určitě.
2: No, mimochodem, tu větu jste vychytala dneska, nebo už včera třeba?
0: Ano, dneska.
2: Dneska jste
0: dneska ráno.
1: Byli jsme hodní, že?
2: Zapsala úplně ukázku. Dneska jsme opakovali hodně často, no. To je pravda, no. Tak jo, ať vás nezdržujeme. Mimochodem, vaše kontakty máme a brzy se ozve kolegyňka, která s vámi doladí detaily, jo?
0: Dobře, mockrát vám děkuju, vy taky.
1: Naschledanou.
3: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.

0: Pohodové dobré ráno, s vámi Rádio Čas, 8 hodin 4 a 40 minut, k tomu 21. září, první pracovní den pondělí a svátek slaví Matouš.
1: Očima Mirky.
0: Tak, co mám zprát?
2: Tak přesně tak, možná, že jsi to zaznamenala, možná ne, ale pro další ze svých rozhovorů, kde byl trošku víc otevřenější než obvykle, se nechal nafotit Tom Cruise. Bylo ano. To pro časopis GQ, snad to říkám správně, no a hlavně jakoby titulní strana je taková hodně zajímavá. Připomínám, že Tom Cruise má letos 64, takže prosím, vyjádři se nám. Jako, mimochodem, jak ty ho vlastně, to počkej, to byl výsměch nebo smích, anebo si jako načatá? Co to bylo? Lenko Líšková, prosím tě, mluv se mnou.
0: Já mám doma Cruise velmi ráda, já si myslím, že je hodně šikovný, ale myslím si, že to trošku přehání s botoxem.
2: Jo, takhle ty řešíš ten vrch, jakoby,
0: ten obličej, jako tam. No.
2: Počkej, jinak jsou tady další fotky, ukáž, já se musím podívat, jo. Aha.
0: No. Ale jinak super, vypadá jo, naprosto skvěle. Vypadá
2: oni,
0: skvěle,
2: jako
0: opravdu.
2: Tahle ta garda Cruise a Brad Pitt jako zrají dobře, jako ten základ má dobrý.
0: Jo.
2: A dokonce si myslím, ani nemá takový průšvih, jako že by nebylo vidět, jako...
0: Kdo to je?
2: Ne, no, jakoby, že by se změnil v kočičího muže,
0: nebo
2: tak. No počkej,
0: ale on teďka trošku splaskl, podle mě, už změnil proceduru, protože...
2: To jsou teď všichni v poslední době, začínají vypadat normálně.
0: Protože předtím to fakt byla bída. A teď už je to zase lepší. Ukaž ještě.
2: No tak se koukej ještě, já už to pošlu přímo našemu Rejžovi, takže můžete vidět jakoby i na televizi Relax v pořadu Ranní káva s rádiem Čas a tak dál.
0: Fotky jsou skvělé, fakt, vypadá dobře.
2: Jo, vypadá dobře, tak ta černobílá dělá hodně. Mimochodem trošku se optali na Breda Pitta, ale jenom proto, že spolu hráli v interview s Upírem a vypíchli tam jednu věc, kterou bych málem jako takhle, my jsme o tom mluvili 100krát, ale jako... Oba to mají společné, no, že snad možná až na jednu jedinou výjimku se všichni jejich potomci zbavují příjmení tatínků.
0: Jo,
2: my jsme právě zmiňovali Suri, ne, která ano. Přece už je jakoby cestou maminky, no a děti Toma Cruise, Breda Pitta a Angelina Jolie, tak to už je kapitola sama pro sebe.
0: Tam
2: no.
0: To taky úplně nevyšlo, no.
2: Tam je to smutné. No, když už jsme u toho, u těch úprav, nevím, je to už pár měsíců zpátky a potom už nebyl vidět, jo, já nevím, já doufám, že ho taky nějak spraví.
0: Že ho taky nějak spraví.
2: No ne, tak jako to bylo, mi to bylo hodně líto, protože já mám pocit, že to je strašně chytrý chlap, a když tu jeho jako některé rozhovory a citáty, no Jim Carrey.
0: Jo.
2: Viděla jsi to udělování ve Francii to bylo.
0: Ale přece tam se spekulovalo o tom, jestli to není dvojník.
2: Nebyl
0: jestli to, že
2: nebyla
0: to nebyl on.
2: Nebyla to Alexis, ne, je to...
0: Mě to totiž na Toma, ne Cruise, ale na Jima Carreyho mi to vůbec nesedí, protože přece on, ne, teď on zveřejňoval, to není on, podle mě to není on.
2: Dobře.
0: Já jsem konspirátor a říkám,
2: jako, že i dvojník by se naučil mluvit stejně jako na mít stejná gesta, jo, a podobně.
0: Tak přece teď on se vždycky fotil s tím zajíčkem a tou mrkvičkou a říkal, že už mu ten Hollywood prostě jako nesedí a tak, a že by udělal tohle.
2: No je zvláštní, že od té doby se nikde neobjevil. Já myslím, že ho napravují. Já myslím, že ho napravují chlapce.
0: Ale tak dobré je, že v tom Hollywoodu se to ještě napravit dá.
2: Já ti říkám, teď mají nějaké nové procedury a to koukáš na některé, jak vypadají božsky, jo. Tak jak díky bohu za ty dary, no.
0: Jako závidím, ale přeju.
2: Ne, takhle, zpátky do Ostravy.
0: tady nás uvidíte, jak nás Bůh stvořil.
2: Ano, my si jdeme poňujávat ty svoje vrásky, vy na sebe dávejte pozor a mějte krásné pondělí.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
4: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete, v plném rytmu dorazil, no pomalu došel, kolega Aleš Kubal, Ali ahoj, ahoj. Ale tebe se musíme zeptat, protože my se dneska o muzice povídáme z toho druhého břehu a přece jenom ty často hraješ akce.
1: Ano.
0: Ty jsi DJ, takže jako jeden hit za druhým, víme, které jsou populární, asi ti lidi nechodí říkat, jako které jako nechtějí zahrát, ale přece jenom z těch, které hraješ, jako je nějaká, která... Jako si tiše přetrpíš? Dobře, stačí říct, ty to asi neřekneš nahlas, že jo?
1: Já řeknu třeba u lidí, jak to sleduju, jo? Že prostě přijde hit a prostě všichni plný taneční parket, ale třeba za půl roku, nebo za rok, nebo za více, co je třeba Despacito, tak si jdou všichni sednout, jo? A nebo já nevím, Sophie.
0: No. Despacito se ani moc tancovat nedá.
2: Ne, to
0: takhle to houpání,
2: no. Ale to byla velmi diplomatická odpověď.
1: Jo,
2: ale
1: já jsem diplomaticky v této své.
2: Já jsem Aliho nabádala, aby se nebál, protože na našem Facebooku Rádia Čas zní nějaká jména, jsou česká, dokonce je hrajeme, takže neboj se toho, pojď nám říct, která písnička ti přijde totálně otravná.
1: Vy jste říkali,
0: pojď nám říct třeba Marek hudební dramaturgu Rádia Čas, která písnička v našem vysílání ti přijde, ale určitě máš něco jako...
1: Hele, na plnou hubu.
2: No? Jo.
1: Úplně na plnou hubu.
2: Ano.
1: Dobře, takže abych to úplně pojmenoval úplně všechno jakoby a dokonale a na plnou hubu a úplně všechno.
0: No,
1: dobře, tak jsou to vyhořelé písničky. To znamená, mě nevadí písnička, která je dobrá, která se hraje pořád dokola, ale která už je třeba vyhořela. Jo?
2: A to je která třeba?
1: Já nevím, Brian Adams.
0: Everything I do it for you.
1: Jo, je pro mě vyhořelá. Jo? To nehrajem. Jo? Ale že prostě, která se...
0: Mírně snižuju mikrofon.
1: Pozor, za chvilku nebudu slyšet.
2: No.
0: Aha. To
2: ale mě se extrémně
1: ale
2: líbí.
1: Každý to vyhořelou písničku má jinou. Jo? Takže to jsou to i úhly pohledu. Někdo třeba toho Marka Ztraceného, někdo Ksindla, jo?
0: My s Lenkou měli debatu na téma James Blunt, You're Beautiful.
1: No. Já nemám rád romantické písničky, jo, já se přiznám. Já mám rád takové, které šlapou rychle, jo? No. Takže já nejsem moc romantika, to víte, ani na filmy, jo?
2: Ale víš, teda písnička mě štvala. A to já jsem jí měla moc ráda. A pak, jak jsem ji slyšela pořád dokola, tak to byl ten Saxo Beat. Mr.
1: Saxobeat. Mr. Saxobeat, jo.
2: A přitom já jsem ji měla ráda a pak jsem ji ráda neměla už.
1: Ale víš, co mám rád? Písničky, když zpívá Ráďa.
2: Jo, to je pravda. Ty nikdy nevyhoří.
0: Mimochodem, to je
1: ty nikdy nevyhoří.
0: Já jsem totiž popsal ten fenomén, jako jak se z mě ptala, co nemusím.
2: No.
0: Tak to jsem právě popsal, že občas máme jakoby v našem playlistu písničky vlastně, že dodnes nevím, jak vypadá interpret a známe jenom jako takže takové ty jednorázovky, které právě jdou pořád dokola.
1: Ale když třeba společně střihnete nějakou písničku ráno a ta písnička se nehraje a je už nějak odložena, tak to je bomba, je to hit a já se u toho bavím.
0: Co jako my jsme dělali na půl zpěv, na půl rap?
2: Já se úplně těším na Vánoce, až zase budeme zpívat All I Want for Christmas Is You.
0: Ano,
1: Ježiš,
0: to je
1: krásná.
2: Já to je
0: úplně,
2: naše.
0: Já se úplně těším na Vánoce. Ale pozor, dneska jsme si vyzkoušeli tři nové jazyky. Ano. Japonštinu, korejštinu a taky čínštinu.
1: No. Řekni něco.
2: No, tak Ráďa se přiučil. Ale Ráďa umí úplně skvěle jeho korejštinu.
1: Pozor, umí německy. On když začne dabovat německé filmy, tak my tady všichni jdeme na kolena.
0: To jsme se bavili o tom filmu, ani to.
2: No, no.
0: Ich komme,
2: ano.
0: Nehmen letzten Traufen schlacken. Stačí.
2: A ty to řekni ho korejsky.
0: Ajde ko, zjo kebab. A baba.
1: Tokio.
0: Tokio, to je zase jako jiná vesnice, ale
2: jsme se prostě jako přiučili, no.
0: Teď je opět taková ta klasická kolonka, pusti Rádio Čas, je tam fajn písnička, super lidi, poslední dvě minuty nevím, jestli zůstanou. Ali, krásnou směnu a ještě pět volání zlatých věd máme před sebou, užívejte.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
8: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 v oblasti Starý Jičín ve směru na Olomouc. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Opavě v ulici Nádražní. Srazily se tady dva osobáky. A pozornost se vyplatí v Uherském Hradišti v ulici Štěpnická. Nákladní auto havarovalo do dopravního značení. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku letos odjelo na letní tábory nejméně dětí za 10 let. Bylo jich necelých 125 tisíc. Rodiče častěji volí příměstské tábory, kde jsou děti večer doma. Podle televize LTV Plus se některé turnusy kvůli malému zájmu ruší.
13: Morava aktuálně.
11: Ostrava rozšíří kapacitu své lesní školy. Důvodem je velký zájem o výuku v přírodě. Město proto chystá proměnu hájenky v Hošťálkovicích a také nový ekologický areál. Více nám prozradila mluvčí města Gabriela Pokorná.
14: Aktuálně nám odborníci zpracovávají další studii proveditelnosti k výstavbě zbrusu nového objektu lesní školy v Bělském lese. Návrh přinese funkční a architektonicky působivý vzdělávací objekt v přírodě. Pracujeme s instalací obnovitelných zdrojů elektřiny, hospodaření s dešťovou vodou a důraz klademe na celkovou nenáročnost budovy.
11: Ve Zlíně se chystají nové silnice, které mají ulevit dopravě. Příští rok by mohla začít stavba Prštenské příčky. Ta propojí hlavní tahy a odvede část aut z centra. Připravuje se také obchvat Zálešné, který má ulevit přetíženým ulicím.
13: Rádio Čas, sport.
11: A v Ostravě fotbalisté Baníku B stále čekají na první domácí výhru. V 9. kole šance Národní ligy podlehli Ústí nad Labem 2-0. Hostům pomohl vlastní gól a druhou branku přidal ve druhém poločase Patrik Goj.

0: 17 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělí je tady, startuje nový pracovní týden, takže ať se daří, kafe chutná, šéf má dobrou náladu. A já mám taky dobrou náladu, já hned řeknu proč, protože já jsem teď chtěl uvést zlatou větu a já jsem si tady nechal oba raníčky, jo, k té dobré náladě, takže budeme v té dobré náladě pokračovat. Ráďa, Lenka, teď na mém místě.
1: Ahoj, Ráďa, ahoj. A mimochodem, jak jsi to řekl, Leni, měli jsme teď směnu přes 3 hodiny.
2: No.
1: A já myslím, že kdyby mi zavolali, tak nemám 1000 korun.
0: Nekecej.
1: Mám úplně výmaz.
2: Počkej.
0: Bylo to, tak schválně, jestli si vzpomněte.
1: Bylo to sousloví. Na zlatou větu. To do, že jo.
2: Ale já to vím. No, já to vím, řekni. A mám to říct.
0: No, řekni.
2: Jeden hit, 1000 vzpomínek.
0: A já mám k tomu příběh, můžu?
2: No.
0: Já jsem vyhrával zlatou větu. Jedna paní vyhrála zlatou větu. Naše posluchačka. A ona mě řekla příběh, jo. Že zlatá věta, úplně jako to se vymazalo, jo. To vůbec neexistovalo. Ona měla nejkrásnější prostě prázdniny, kdy ona jezdila hlídat děti do Prahy a v tom vlaku potkávala našeho Ráďu.
1: Počkej, jakože průběžný stav?
0: Ano, průběžný stav, jo. Že prostě jezdila s tebou v tom vlaku a že prostě to je pro ně víc než ta zlatá věta.
1: A paní nic neřekla, jo?
0: Se bavila sice, ale...
1: Chápu, dobře.
2: A nic neřekla Ráďovi, neřekla.
1: Pozor, jednou mi někdo něco říká.
0: Ano, ano.
1: A pokud se nepletu, byla to naše posluchačka, to jo, to jsem ti tenkrát psal, namlouval jsem to z toho,
2: ano.
1: Protože já jsem byl šedivý, já jsem měl mori, to bylo tiché kupé. A ona přišla a bylo to taký pološept, ale já jsem tam strašně zodpovědný, protože oni fakt jako
0: třeba se
1: hlídají a podobně. Takže jo, ale je to pár měsíců zpátky, no tak je to možné,
0: takhle.
1: To bylo tenkrát,
0: já
1: jsem ti namlouval zprávu. No,
0: jo,
2: no tak to tak sedí o prázdninách.
1: Dobrý den.
2: Ale ty vlastně ani nevíš, komu všemu děláš den jenom svou
0: přesně přítomností. Přesně tak, projdou kolem tebe a říkají, jo, to je Ráďa.
2: Ale víš, ale to už musí být hrozně těžké, jo, protože ano. Ty vlastně nevíš, kdy tě kdo vidí a kdy tě kdo pozná. Takže ty bys měl pořád být v podstatě jako upraven, milý a krásný.
1: To mám bohužel už.
0: Ale ty chodíš jako billboard, jako Ráďa projde a říkají, je, Rádiočas, je, Rádiočas.
1: Na seznamce.
2: Co máš na seznamce?
1: Na seznamce už, no, ale to už bohužel není jako legrace, protože občas jako třeba někomu napíšeš.
2: No.
1: A bože, co já, nehme to.
2: Ne, pro,
1: ale na to není zvyklý, na takové naše historky.
2: Ale já myslím, že on se rychle zvykne.
1: A teď už jako čekáš, že si třeba vyměníte fotky Fištrona, jo, a on tím napíše, máte hezká videa. Jasně, že už potom nemůžeš to, ale díky, no, že posloucháš, tak hezký den, že jo, a podobně, no. Takže už to není...
2: Moment.
1: Ne. Leni, víc jsi, až v moderátorském maratonu.
2: Ty jsi fotky Fištrona? To jsem z tebe ráno ještě nevytáhla.
1: Ari, to je život. Ari, mikrofon, prosím tě, vypni, Lenči. A jinak krásný den přejeme.
0: Hity, které milujete, Rádiočas.
3: Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: A teď pozor, přichází zlatá věta. Hrajeme o krásných 1000 korun a pravidla jsou vlastně jednoduchá. Já zavolám, vy zvednete telefon a pokud od vás uslyším zlatou větu Rádia Čas, 1000 je samozřejmě vaše. Možná si teďka řeknete, tohle číslo neznám, tohle číslo nebudu brát. Ne, rozhodně berte úplně všechno, protože co když to budu já s zlatou větou. Takže já to jdu vyzkoušet, buďme všichni ve střehu, kteří máte registraci přes naše webovky. A já jedu na to 7 9 0 0 9 a ještě 4 4, tak. Ale jo, u mě všechno v pořádku a na druhé straně by teď měla být Pavla, tak já věřím, že to dopadne, i když je pondělí, to je vždycky největší fofer v práci, všude prostě. Takže, Pavli, 1000.
2: Prosím.
1: Pavlo, já vás zdravím, Aleš Škubal, Rádio Čas, zlatá věta.
2: Dobrý den, dobrý tady den. Pavla.
1: Pavlo, kde jsem vás teďka chytnul?
2: Prosím?
1: Kde jsem vás zastihnul?
2: No, v práci.
1: Práci jste. A máte chviličku na zlatou větu?
2: Já jsem hledala větu.
1: Kde ji máte schovanou?
2: No na stole někde, tady v tom nepořádku.
1: Hledejte.
2: Už jsem našla.
1: Našla. Takže já jsem teďka jedno velké ucho.
2: Tak, jeden hit, 1000 vzpomínek.
1: A vy jste úžasná. Já mám takový pocit, Pavlo, že se teď vaše peněženka usmála.
2: Děkuju moc.
1: Ať se vám 1000 hezký utrácí. Schválně, jo, schválně. Hmm. Za co? Za co budete utrácet?
2: No, to se ještě uvidí.
1: To se ještě uvidí. Tak jo, tak ještě jednou děkuji za přízeň. Jinak v kanclu hraje Rádio Čas.
2: Ano, hraje.
1: To máme velkou radost, děkujeme za přízeň, ať vám 1000 přijde k duhu. Pozdravte všechny v kanclu a my vás dál budeme dobře bavit. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Taky, nashle.
1: A pokud s námi ještě nehrajete, přátelé, tak je to velmi jednoduché, přes naše webovky se zaregistrujete a třeba už zítra budeme volat ze zlaté věty vám.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
7: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
8: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
6: Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Rádio Čas.

0: Africa. Rád je čas a stále hity, které milujete, a já se dneska ptám na hity, které nemusíte. Takže popravdě od vás Lucka píše: Marek Ztracený, ať už je pátek. Já alespoň kousek připomenu.
1: Tak to mám jenom ten začátek.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti, sedět v práci jako mnozí se šéfem, co se po mně voří.
0: Tak to je Marek Ztracený, pojďme dál, co píšete dál, je tady Lucka, další Lucka, která třeba píše: já nemůžu takové třeba unilé pomalé písničky. Jana napsala: zase napíšu, ten nemůže vydýchat, kde si včera bol. Tak to je pecka, hlavně na akcích, které hraju, ta písnička prostě musí zaznít, ale to jsou ty uhly pohledu. Honza přidal nafrněnou od Báry Polákové a ještě třeba Eva zmínila Evičku Farnou Na ostří nože, tak to taky můžu. To je písnička, kterou mám rád, vidíte, opět další úhel pohledu. Takže jak to vidíte vy, Facebook, WhatsApp, napište, tady jsou skladby, chcete-li hity, které zrovna nemusíte, ale teď hity, které milujete z Rádia Čas. A pokud milujete skupinu Opět a Radeček, tak já za chviličku povím, kam zajít na jejich koncert. A není to daleko. Teď ale obloha a mrkneme za okno. Takže jak bude?
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes bude obloha plná mraků. Většinou čekáme oblačno až zataženo. Na jižní Moravě může být přechodně polojasno. Přes den se také přidají přehánky, déště nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: A tohle určitě bude zajímat budoucí maminky. Tento čtvrtek od 17 hodin v restauraci Radnice v Havířově přednáška doktorky Dobošové s názvem Plánujeme miminko. Tady spousta informací k úspěšnému početí miminka. Vstup je tady zdarma. Zajít můžete na Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije okolí Baťova mrakodrapu, samozřejmě ve Zlíně. No a těšit se tady můžete na skupinu Opět a Radeček nebo Fleret. I desítky zážitků pro celou rodinu. Vstup je tady zdarma. No a zavedu i do dětského světa. Ode dneška pokračují v Didy světě v Ostravě oblíbené chobotničky. Cvičení batolaci rodiči vedené lékaři. Lekce každý čtvrtek dopoledne ve dvou věkových skupinách. Jinak podrobnosti a přihlášky najdete na didysvět.cz. A pokud jste se vybrali, ať vás to baví stejně jako hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na DEK.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Je 10. hodinu na rádiu Čas hezky pozlatím, zahrajeme si zlatou basta. Větu a ta zní basta, ano. Jeden hit, 1000 vzpomínek. Takže ještě jednou, jeden hit, 1000 vzpomínek. Jinak platí registrace přes naše webovky. Zaregistrujete se a zítra třeba budu volat vám a vaše tisícovka. Od Aleše Škloubala zlaté pondělí a také čerstvé zprávy teď s Martinem Fabíkem a také doprava, tedy naše oči na cestách za vás. Bude 10.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
6: Do krásna, do krásna vede cesta překrásná.
7: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
8: Majepneu.cz. A jedeš dál.
9: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.
10: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem Českých drah.
15: Stále si dávejte pozor na dálnici v oblasti Starý Jičín ve směru na Olomouc. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut a opatrnost se vyplatí na Zlínsku v oblasti Napajedla v ulici Kvítkovická. Autobus se srazil s dodávkou, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
16: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
15: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku na podzim roste zájem o půjčky. Nejvíce si lidé půjčují v říjnu a v listopadu. Často jde o stovky tisíc korun, třeba na auta, rekonstrukce nebo vybavení domácností. Banky letos evidují půjčky v průměru vyšší než loni. Odborníci ale upozorňují, že je důležité dobře zvážit, jestli člověk půjčku opravdu potřebuje.
1: Morava aktuálně.
15: V Ostravě jihu přibydou nové tramvaje. Dopravní podnik nakoupí až 25 velkokapacitních vozů. Jezdit mají hlavně na linkách 1 a 2, kde nahradí staré tramvaje z 90. let. Nové vozy budou klimatizované a bezbariérové a pojmou více než 250 cestujících. První tramvaje by měl podnik dostat do 32 měsíců. Olomoucký kraj podpoří rozvoj sociálního podnikání. Zavázal se k tomu v memorandu, které má znevýhodněným lidem pomoci snáze najít stálou práci a firmám v regionu přinést jasná pravidla a dotace na vytváření chráněných pracovních míst. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
17: Sociální podnikání pomáhá lidem se znevýhodněním najít uplatnění na trhu práce a současně posiluje rozvoj místních komunit. Jsme rádi, že se Olomoucký kraj může podílet na projektu, který bude rozvoj sociální ekonomiky v našem regionu dále podporovat. Jeho hlavním cílem je podpora rozvoje sociální ekonomiky, uplatňování nové legislativy a profesionalizace sektoru sociálního podnikání.
1: Rádio Čas, sport.
15: A fotbalistky Slávie porazili Slovácko vysoko 9-0. O vítězství rozhodli už v prvním poločase, kdy dali 5 gólů. Po přestávce přidali další 4 branky. Hattrickem se blízkla Sabina Střížová. Slávie tak zůstává i po 6. kole bez ztráty bodu.

0: 6 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: O, Lucka vtipně polila kávu, a Lucka říká superfol.
3: Miluji superfol. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
2: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
3: Tak.
2: Stačí?
3: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v dobré

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na stračky.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, stříny se stávají zatáčky, točí se světcem.

I po desáté na Rádio Čas s Alešem Škubalem. A také jste si všimli, že obchody už zase jedou tak trošku rychleji než počasí. Ono venku ještě přemýšlíme, jestli si vzít kraťasy a v obchodech už na nás mrkají zimní bundy a kozačky. Já včera při nákupu jsem si říkal, že jestli to takhle půjde dál, tak v listopadu už budou prodávat velikonoční zajíčky. Ale víte co, takové malé Vánoce jsou i zlaté věty Rádia Čas, takže i po desáté hrajeme. A zlatá věta zní, chviličku počkám, možná jste ještě nechytli. Jeden hit, 1000 vzpomínek. Ještě jednou, jeden hit, 1000 vzpomínek. Jinak registrace stále platí do zlaté věty přes naše webovky. A teď hity, které milujete, a potom vás zvu na slavné narosky herečky Sharon Stone. Jsme Rádio Čas. Hity,

0: Rádio Čas všude s vámi a já tomu říkám jít proti času. Vzpomínáte na film Základní instinkt. Hlavní role tady, ano, jestli dobře vzpomínám a vzpomínám dobře, Sharon Stone a ta scéna při výslechu, jo, nožka přes nožku, to je snad ta nejslavnější scéna, nebo chcete-li scéna při přehození nohou ve filmu Bez spodního prádla. No a právě Sharon Stone ukázala, že věk je jenom číslo, protože i v 68 letech, které slaví, je pořád neskutečná kočka. Ona v odvážných latexových šatech předvedla svou postavu v magazínu Variety. A tady bych ji hádal tak o 20 roku méně, takže pokud máte chviličku, určitě mi dáte za pravdu, zkuste vygooglit. Jinak Sharon Stone tedy slaví 68, spíš bych řekl 68 důvodů, proč ještě rozhodně neházet filmovou flintu do žita. Za chviličku kvíz víš, nevíš, z rána připomenu, jen na to si počkejte, to vždycky dobře baví. No a hrajeme dál hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po půl osmé Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
10: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
11: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je s vámi, hezké dopoledne od Aleše Šklobala, zdravím třeba i na cesty, a když už jsem řekl cesty, tak tohle vám musím říct, třeba jenom vám, šoférům, ale nejenom vám, protože to musí pobavit všechny ostatní. Já když jsem včera tankoval benzín do auta, jo, tak tam stáli u svých aut, asi to byli dva kamarádi, nevím, je to možná nebo kolegové z práce, a za tu chvilku, když tankujete benzín, tak i něco pochytíte, že jo, slyšíte, co si ten druhý povídá, tak ten jeden tomu druhému říkal, že benzín v Česku je znovu zastropovaný, a on na to, ty brďo, tak to vůbec nevím, jo, a odkdy, říkal, jo, na 99,99 korun. Čerpací stojany jsou nastaveny jenom na dvoumístná čísla. Tak veselo bylo i po ránu ve Výš nevíš s Lenkou a Radimem, a klidně se můžete přidat. Jo, a do Zlaté věty Rádia Čas můžu volat kdykoliv.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Díky moje, v řadě ohledu vás to bude bavit, ale občas taky musíte dát vědět, jakože něco umíte, jo? Takže ano, ano. V 62. měl premiéru filmový Baron Prášil, napůl hraný, animovaný, plný úžasných efektů v té době. Kdo ho hrál, víte?
3: Poník, nebo tak nějak. Ledacos bylo na něm docela sympatické.
4: Kopecký.
3: Tak třeba už pouhá existence.
2: A je to doma.
4: Miloš Kopecký.
2: Přesně tak. Připomínáme si den, kdy v Československu začal platit pětidenní pracovní týden, až na pár výjimek, protože byly takzvané pracovní soboty, já konkrétně si ještě nějaké pamatuju. O kterém roce mluvíme, kdy začal platit pětidenní pracovní týden?
4: A 50. něco?
2: Protože čas nás tlačí, mám pro vás rovnou indicie. Začnu opravdu krásně. Leně, jestli to dáš, tak. Marta.
4: Marta?
2: Marta.
4: Marta. To je Superman a Batman?
5: Cože?
2: Marta.
5: No Kubišová, nic jiného mi nenapadá.
4: No Marta, no, Kubišová. Kubišová.
2: Já jsem tam na rok, kdy to začalo platit.
5: 89, ale to je blbost.
4: Ne, 80, to je dřív.
2: Marta, modlitba, poslední je okupace.
5: 68.
2: Tak jako mám to uznávat? Ah, jo. No, a já už bych teda, to vynechám, to už nemá cenu. A v roce 1964 získala ne Marta, ale Malta. Nezávislost na Spojeném království, nicméně, já mám pocit, že to bylo před rokem i hlavní město Malty, znáte?
4: To bylo před rokem.
2: Že jo?
4: A úplně stejně jsme byli v čudu.
2: Tak buď je to Valeta, nebo je to Tripolis, nebo je to Antalya, nebo je to Drač.
5: To první.
2: To první to je.
5: Když to rýmuje, si pamatuju. Malta, Nanta, město.
2: Malta, Valeta se nerýmuje.
5: Malta, Valeta?
2: Valta.
5: Valeta.
2: Valeta.
5: Valeta.
2: Malta, Valeta.
5: Malta, Valeta.
2: Lenka, Honza taky ne. Jo, tady na okraji.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes bude obloha plná mraku. Většinou čekáme oblačno až zataženo. Na jižní Moravě může být přechodně polojasno. Přes den se také přidají přehánky, déště nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
7: Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Zlatá věta Rádia Čas, ano, stačí říct pár splávných slov, no a vaše peněženka má důvod k oslavě. Ono říká se, určitě mi to potvrdíte, že peníze nerostou na stromech, ale já tady k tomu mám to ale. Ale plují k vám po vlnách Rádia Čas. Takže Rádio Čas Aleše Škobal k tomu a na druhé straně by měla být Lenka. Já to jdu vyzkoušet a já věřím, že všechno dopadne a že na druhé straně bude to. Jo, hurá! Takže jdu na to. 7 a ještě 5. A dva. Tak. Teď první zvonění. Ale jo. Tak tohle nám vyšlo. A za chviličku začne ten příběh, jak tisícovka změnila majitele. Z Rádia Čas do vaší peněženky. A také možná otázka, za co utratíte.
2: Ještě by to... Závodská, prosím.
1: Teď jsem to chtěl říct, ještě by to chtělo Lenku, abych mohl říct Aleš Škubal, Rádio Čas, Zlatá věta. Lenko, zdravím vás.
2: Dobrý den.
1: Kde jsem vás zachytil teď právě?
2: Jsem v práci.
1: Jste v práci. A jak to jde při pondělku?
2: Jo, v pořádku.
1: Jo. A co takhle nějaká ta tisíc, co

0: stovka do vaší peněženky, co?
1: To by se hodilo.
0: To by se hodilo, že jo? A vy to tak říkáte lišácky, tak já už věřím, že vy to máte někde poznačeno zlatou větu a že to bude na první dobrou, je to tak?
1: Ano, bude.
0: Jo,
1: věta tak, zní
0: no.
1: Jeden hit, 1000 vzpomínek.
0: Wow. Lenko! Za co budete utrácet? Řekněte.
1: Děkuji mnohokrát.
0: Já vím, že tisícovka ano, jsou to penízky, tak za co utratíte?
1: To ještě netuším.
0: Ještě netušíte. A vylepšili jsme vám den tou tisícovkou?
1: Moc.
0: A takhle upřímně, vy teď jste asi v kanceláři, hraje u vás pravidelně Rádio Čas?
1: Ano, hraje.
0: Hraje. Teď ho máte za zády, jo, a všichni to kolem slyší. A Lenka má 1000 korun, to určitě něco koupí, nějakou kávičku, zákusky a tak dále, co? Ne.
1: Mělo by to tak být, přesně tak.
0: Lenko, utraťte si to, udělejte si radost a já děkuju za přízeň a děkuju, že u vás hrajeme. Mějte se moc fajn.
1: Vy také, naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou a slyšeli jste to, takže pokud s námi ještě nehrajete, je to jednoduché. Webovky Rádia Čas, tady je registrace. Jste ve hře, já nevím, za 2, za 3 minutky a třeba zítra bude ten příběh zrovna s vámi a zrovna vy budete přemýšlet, o čem ta tisícovka bude, za co ji utratíte. Zůstaňte s Rádiem Čas a Lence ještě jednou gratuluju.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: To nemá každý, že může začít hodinu zlatou větou. Já i mý kolegové, ano, a zlatá věta Rádia Čas pro dnešek zní jeden hit, 1000 vzpomínek. No a také platí registrace do hry přes naše webovky. Je s vámi Aleš Šklobal a cenu mají a já řeknu zlaté informace. Ano, jsou právě tady i Martin Fabík za naši redakci Rádia Čas a bude 11.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Olomouci v ulici Horní Lán. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut a stále buďte opatrní na Zlínsku v oblasti Napajedla v ulici Kvítkovická. Dodávka se střetla s autobusem, hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku se na konci září výrazně oteplí. Meteorologové očekávají příchod babího léta. Příští víkend mohou teploty vystoupat nad 20 stupňů. Místy se mohou přiblížit i letním 25. Předtím nás ale čeká chladnější týden a ráno se mohou objevit přízemní mrazíky.
10: Morava aktuálně.
8: Ostrava rozšíří kapacitu své lesní školy. Důvodem je velký zájem o výuku v přírodě. Město proto chystá proměnu hájenky v Hošťálkovicích a také nový ekologický areál. Více nám prozradila mluvčí města Gabriela Pokorná.
11: Aktuálně nám odborníci zpracovávají další studii proveditelnosti k výstavbě zbrusu nového objektu lesní školy v Bělském lese. Návrh přinese funkční a architektonicky působivý vzdělávací objekt v přírodě. Pracujeme s instalací obnovitelných zdrojů elektřiny, hospodaření s dešťovou vodou a důraz klademe na celkovou nenáročnost budovy.
8: Ve Zlíně se chystají nové silnice, které mají ulevit dopravě. Příští rok by mohla začít stavba Prštenské příčky. Ta propojí hlavní tahy a odvede část aut z centra. Připravuje se také obchvat Zálešné, který má ulevit přetíženým ulicím.
10: Rádio Čas, sport.
8: A ve Frýdku Místku domácí hokejisté nestačili na Kolín a prohráli 5-3. Po druhé třetině přitom Frýdek Místek vedl o jeden gól. V závěrečné části ale třikrát inkasoval a na body nedosáhl. Dnes očekáváme především oblačno až zataženo, místy s deštěm a bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: O, Lucka vtipně polila kávovar, Lucka říká superfol.
13: Milu superfol. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
12: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
13: Tak.
12: Stačí?
13: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
10: Rádio Čas.
14: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas a hity, které milujete všude kolem vás, tak jak to platí dál. Včera jsme šli s ženou, já řeknu nad Kavou, no, svěžná procházka to byla, provětrat hlavu, vždyť to znáte, že jo, před obědem. A tak jsme cestou narazili na švestky. Samozřejmě jsem ochutnal, protože švestky miluju a byly navíc jako med. Já jsem jich snědal asi 10, až potom mi žena řekla, že švestka je jedno z mála ovoce, jo, jedno z mála ovoce, které vás může dostat do pohybu. I když vůbec nechcete, jo, víte, jak to myslím, jo. Tak švestky za chvilečku vězte s rozumem. S Evou Rigler, ode mě hity, které milujete, i zlatá věta. Jeden hit, 1000 vzpomínek. Zapamatovat, třeba za chvilečku zavolám. No a pokud ještě s námi nehrajete zlatou větu, tak platí přes naše webovky registrace. A řeknu za minutku, jste ve hře. Držím palce, hezké dopoledne s časem a samozřejmě dál hity, které milujete.

0: Rádio Čas hity, které milujete, a teď k tomu také švestky, malé fialové ovoce, které má, já řeknu, velké ambice. Trocha vlákniny, vitamíny, minerály, ale hlavně pomocník při trávení. A jak je vidí, vězte s rozumem, Eva Rigler, Evi.
1: Švestky, tak ty nejsou skvělé jenom v knedlících nebo v kombinaci s mákem, ale můžou být taky velmi, ale velmi prospěšné pro naše trávení a střeva. Švestky totiž obsahují hodně vlákniny a taky sorbitol, přirozenou látku, která na sebe váže vodu a může tak podporovat pravidelné vyprazňování. Proto se o nich často mluví jako o takovém přirozeném pomocníčkovi pro naše střeva. A švestky jsou taky zajímavé tím, že obsahují celou řadu antioxidantů, které stojí za tou jejich krásnou tmavou barvou. A právě tyhle látky pomáhají chránit naše buňky před oxidačním stresem. No a zajímavé je taky to, že švestky můžou být prospěšné i pro naše kosti. Obsahují totiž živiny, které můžou podporovat zdraví kostní tkáně. A právě sušené švestky, tak ty se v tomhle směru zkoumají čím dál tím víc. Takže takové úplně obyčejné ovoce, které roste u nás, tady v Česku, teď zrovna je v sezóně a můžeme si ho koupit za hubičku. Ale z pohledu výživy je to vlastně takový malý poklad.
0: A víte, co mě přesvědčila, ještě dneska, jak pojedu z práce, tak jedu 100% pro švestky. No a více o modrofialovém zázraku, tedy švestkách, zítra na Rádiu Čas po 11. Vězte s rozumem. Teď ale zpátky hity, které milujete.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
5: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: No,

0: Rádio Čas a hity, které milujete, tak Hubený anebo Přitěle, co si o nich myslíme? Co u nás prozradí naše postava do světa předsudků? Pozvu za chviličku. Teď ale zábava a je opět z čeho vybírat, ano, hudební line-up, skvělá, hrajeme hity, které milujete. Teď mám tady do studia otevřená okna úplně naplno a zdá se mi, že si vezmu mikinu, protože i přes to okno je mi trošku zima, takže pokud dneska vyrazíte ven, tak určitě mikinu, sweater, je trošku chladněji. Tady je předpověď.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude obloha plná mraku. Většinou čekáme oblačno až zataženo. Na jižní Moravě může být přechodně polojasno. Přes den se také přidají přehánky, déště nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Rádio Čas. Hity, které

Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak schválně, jestli to bude platit, věděli jste, že lidi podvědomě, jo, podvědomě soudíme podle jejich postavy. Ono píše se tady, že jedince v kondici, jo, hodnotíme jako extroverty, kteří se rádi tak trošku jakože hádají, jsou prchlivější. Lidi s nadváhou, tady mám napsáno, naopak vnímáme jako introverty a jsou pro nás plaší a důvěryhodní. No a lidé s dobrou postavou jsou podle nás sebevědomí. Naopak majitele těch, řekněme, tukových polštářů máme takovou tendenci prostě vnímat jako pasivní. Nevím, jak to vidíte vy, ale za mě jsou to předsudky. Charakter není konfekční velikost a špatná povaha, co si budem, se do žádných kalhot nevejde. Tak ale zpátky za muzikou z rádia Čas hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Optika Patria v centru Místku. Výrob

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nimi jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Sakra, to už je poledne, že jsi tady, ahoj.
1: Je to tak, Aleši, ahoj, krásné,
0: to letí,
1: poledne,
0: ahoj. Já to tady mám vždycky jako pětiminutovku, jo, už jdu domů. Majky, tady se mnou, dneska se bavíme o muzice a ty, protože hraješ, no, nebudu se ptát na rádio, protože hraješ, máš nějakou písničku, kdy za tebou někdo přijde a ty řekneš, ježišmarja, tak nejradši bych teď odešel na záchod, já ji nemůžu už.
1: Jo, jako jejich mnoho písní, které kdysi byly třeba hitem, ale už je mám uposlouchané. Aha. Ale co fakt jako ze srdce už nemůžu ani slyšet, tak je Baby Shark. Jo, protože a to kolikrát fakt, jako jak začínám třeba hrát svatby, jo, jsou tam na začátek děti ještě a chtějí nějakou muziku, nebo chci hrát, ať si zatančí ty děti, než půjdou do Hajan, tak přesně jako Baby Shark samozřejmě vede a já už trpím trošku, no. Fakt jsem to slyšel tolikrát, že jí moc nemusím, takhle.
0: Já zase trpím a to fakt chtějí, jakože den o denně, nebo na každé akci, jo, kde jsi včera byl.
1: Jasně, no, Borovička, kde jsi včera byl, tady tyhle věci, no, ale to mám rád, já mám rád tu atmosféru toho.
0: Jasně, jasně. Dobře, takže dále s vámi, Majky, jdeme na aktuální zprávy, bude poledne, dobrou chuť k obědu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem.

0: už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem
1: Českých dráh. Pozor si, teď musíme dávat v Ostravě. V ulici Ježkově se srazila dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Olomouci, v ulici Horní Lán, a zdržet se můžeme i na dálnici D2. Ve směru na Brno na úrovni 25. kilometru stojí odstavený nákladní automobil.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré pondělní poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začíná pravé podzimní počasí. Teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů a v noci se objeví přízemní mrazíky. Do toho i zaprší. Víkend ale přinese babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den výrazně nad 20 stupni.
2: Morava aktuálně.
1: Areál letiště v Mošnově o víkendu navštívilo na 150 tisíc lidí. Návštěvnost dnu na to tak byla zhruba stejná jako loni. Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představili se na ní armádní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Kroměříž chystá stavbu nového rondelu na jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě. Ve kterém úseku, tak to nám už prozradil místostarosta Jan Hebnar.
3: Výstavba kruhového objezdu vlastně u Kolflandu by měla umožnit jednodušší dopravu do trávníků a trávnických zahrádek. Taky bychom měli vyřešit ten problém s přechody v dané lokalitě, které jako absentují, a tím pádem to vytváří jakési bezpečné situace. Na tom projektu kruhového objezdu pracujeme něco přes rok. Máme také domluveno s majiteli pozemků odkup potřebných pozemků, protože ta křižovatka se mírně rozšíří.
1: Pokud všechno půjde podle plánu, řidiči po novém objezdu mohli jezdit zhruba za 2 roky.
2: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalistům Olomouce pravděpodobně delší dobu nepomůže záložník Fabian Krivak. Chorvatského reprezentanta do 21 let trápí vážnější zranění. Přijde tak i o závěr kvalifikace, o postup na mistrovství Evropy 21. Zítřek bude oblačný až zatažený, na jižní Moravě se dočkáme i sluníčka, čekají nás přeháňky, objevit se můžou i bouřky a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v úterý pohybovat od 13 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje pondělní, teď už odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: O, Lucka vtipně polila kávu, a Lucka říká super fall.
5: Miluji super fall. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
4: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
5: Tak.
4: Stačí?
5: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v dobré

0: Odpoledne ze studia Rádia Čas už tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také z hity, které milujete. Ty vám budeme servírovat i nadále. A tak jako každý všední den, tak i dneska budeme nadělovat. S naším rádiem si můžete vyhrát 1 000 korun na to, když budete poslouchat a zaregistrujete se do Zlaté věty. No a potom, co vám zavoláme, tak nám tu zlatou větu prozradíte, jak zní pro dnešní den, tak to brzy povím. No a podíváme se také na to, jaká je pravděpodobnost, že právě dneska najdete pravou lásku. Podrobnosti za chvilku, teď už muzika. Jsme Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Odpoledne s Rádiem Čas a pokud hledáte pravou lásku, tak rozhodně zbystřete, protože tady mám docela zajímavou studii od vědců z University of Bath, kteří zjišťovali, jaká je šance, že právě dnes potkáte svou životní lásku. No a zjistili dle různého měření a statistik, že šance je čistě, nebo při čisté náhodě, asi 1:562. Což není zrovna málo, co si budeme, ale pozor, mám tady dobrou zprávu, některé věci totiž mohou zvýšit, a to například online seznamování údajně o 17% a třeba když zajdete po práci na drink, tak až o 16% k tomu. Takže možná dneska je právě ten správný den po práci někam vyrazit. Ode mě další muzika, hity, které milujete, a za chviličku prozradím zlatou větu.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Bocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
7: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
8: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Rádia Čas a přátelé, tak jako každý všední den, tak i dneska budeme nadělovat a rozdávat celkem 7x denně. Soutěžíme o 1000 korun se zlatou větou a pokud jste se ještě nepřihlásili do soutěže, tak registrovat se můžete na našem webu casradio.cz. No a pak je samozřejmě nutné poslouchat naše rádio a znát zlatou výherní větu. A ta pro dnešní den zní: jeden hit, 1000 vzpomínek. Takže ještě jednou, jeden hit, 1000 vzpomínek. To je věta, kterou byste si měli rozhodně zapamatovat nebo zapsat, protože já ještě dvakrát a dneska celkem třikrát budeme telefonovat vám, co jste se registrovali, a pokud nám tuto větu zopakujete, tak vyhráváte 1000 korun. Teď počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude obloha plná mraků. Většinou čekáme oblačno až zataženo. Na jižní Moravě může být přechodně polojasno. Přes den se také přidají přehánky, déště nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9.

Také v pondělí odpoledne si držíte vlny Rádia Čas a my dneska řešíme písničky, díváme se do playlistu a ptáme se, jaká písnička je podle vás ta nejotrávnější. Já jsem říkal, že mě to je Baby Shark, dívám se na to, co odpovídáte vy. Veronika napsala třeba Xenle X Anděl, Olga napsala Mumulent, ale jsou tady také písně, které bych nečekal. Třeba Petra napsala Bon Jovi, It's My Life. Tak dejte vidět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Já posílám další hity, které

0: Čas Rádio CZ. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Radio Čas.

0: Pondělní odpoledne s Rádem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem, za malou chviličku také s Honzou. Máme pro vás informace z dopravy a nejčerstvější zprávy. Zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po půl osmé Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
1: Radio Čas.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Datart uvádí Dny Marian.
8: Dny Marian, jo.
7: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
10: Do krásna, do krásna vede cesta překrásná.
11: Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
12: Mojepneu.cz a jedeš dál.
13: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
14: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
15: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
16: Volejte bezplatně 800 800 872.
17: Velké problémy jsou právě teď v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před odbočkou na dálnici D1 bourala dvě osobní auta. Dvě auta se v Ostravě srazila taky v Ježkově ulici. S komplikacemi musíme počítat i na hlavním tahu z Ostravy do Mošnova. U Petřvaldu tady bouralo osobní auto s traktorem. S komplikacemi musíme počítat i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce s ulicemi Dlouhá a Osvoboditelů nefungují semafory. Dopravu tady řídí policie. A problémy jsou taky na dálnici D2 ve směru na Brno na úrovni 25. kilometru. Tady stojí odstavené nákladní auto.
18: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavizov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tisíce lidí dnes řešili problémy s internetem od O2. Lidem nefungovalo připojení na mobilech, ale taky v domácnostech. Komplikace podle televize a TV Plus způsobily výkopové práce. Největší výpadek byl v Praze a Brně.
1: Morava aktuál.
0: Moravskoslezský kraj podpoří folklor. Na pomoc tradiční lidové kultuře letos rozdělí 2 miliony korun. Peníze půjdou na projekty, které nejlépe uchovávají, rozvíjí a zároveň moderně představují kulturní dědictví regionu. V Brně na Křídlovické ulici vzniknou desítky městských bytů. Radnice promění zdejší historické domy a doplní je o novou moderní nástavbu. Pro budoucí obyvatele i široké okolí se navíc přilehlý vnitroblok promění v příjemný veřejný park. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
19: Návrh zachovává historické domy na Křídlovické, obnovuje je a doplňuje lehkou nástavbou a balkóny. Touto transformací vzniká 66 obecních bytů a atraktivní parter s obchody propojující ulici s velkou velkorysou zahradou vnitrobloku. Nová výstavba postupně dotváří městský blok a zachovanou továrnu proměňuje v tržnici a kulturní centrum.
20: Rádio Čas, sport.
17: Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do něho vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně. Belgie ovládla skupinu C v Tampere. Zítřek bude oblačný až zatažený, na jižní Moravě i polojasný, hrozí přehánky, objevit se můžou i bouřky a nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 13 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
20: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
21: O, Lucka vtipně polila kávu, a Lucka říká super fall.
22: Miluji super fall. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
21: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
22: Tak.
21: Stačí?
22: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
20: Rádio Čas.
23: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
24: Život plyne dál,

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

A parťáka Rádio Čas a skvělé hity, které milujete. My za chviličku zamíříme do světa sportu, ale ještě předtím budeme soutěžit. Dáme se dvě písničky a čeká nás zlatá věta. Tak pokud jste se ještě neregistrovali, stále máte šanci a třeba za chviličku zavolám právě vám. Teď už muzika. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jo, jdeme na to, jdeme telefonovat a doufám, že taky nadělovat. Mám tady 1 000 korun, který bych chtěl rozdat někomu z vás, kdo jste se registrovali na našem webu casradio.cz. Já jsem tady vybral náhodně telefonní číslo, měla by to být teda Barbora, tak vytáčím a doufám, že to zvedne. No a pokud ano a prozradí tu zlatou větu, tak penízky jsou její. Zatím nám to teda nevytáčí, tak zkusíme ještě jednou vytočit Barboru. Samozřejmě zapojit se můžete úplně všichni, zaregistrovat na našem webu casradio.cz. Zkouším tady druhý pokus, vytáčím. Tak co, už nám to bude zvonit? Ano. Tak teď jenom, aby to zvedla.
2: Prosím.
1: Krásné odpoledne, Mirek Rešl, Rádio Čas. Dobrý jsem den. Se Barči.
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Barčo, tušíte, proč vám telefonuju?
2: Ano, ano, ohledně věty.
1: Je to přesně tak. Mám tady 1 000 korun, který vám chci poslat, ale abyste ho získala, tak musíte ano. Prozradit zlatou výherní větu. Tak jak zní?
2: Takže věta je 1 hit, 1 000 vzpomínek.
1: Je to naprosto správně.
2: Ano, super.
1: Získáváte od Rádia Čas 1 000, gratuluju.
2: Super, děkuju moc.
1: Za co se bude utrácet?
2: Asi s dětmi někam vyjdeme do cukrárny.
1: Tak to budou mít rozhodně radost. Tak jo, děkujeme za vaši přízeň, že posloucháte a 1000 je vaše.
2: Jo, taky děkuju moc krát.
1: Zůstaňte na chviličku na telefonu ještě, naslyšenou.
2: Děkuju, na tvoje.
1: Tak jste to slyšeli, v tuto chvíli jsme nadělovali a tím ani zdaleka nekončíme. Dneska ještě zbývají 2 pokusy a třeba příště zavoláme právě vám a 1000 pošleme na váš účet.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek rostomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
9: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
10: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
12: Rádio Čas. Hity, které

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme opět do světa sportu a já tady mám pro vás pozvánku jako první na basket, a to na 26. září, tedy už na tuto sobotu. Hrát se bude v hale v Opavě. Oproti sobě nastoupí BK Opava, BK Armex Energy Děčín. Startuje se v 18 hodin. No a zvu také na hokej. Oproti sobě nastoupí HCRT Torex Poruba, oproti ním SK Prostějov. Hraje se třetí kolo, startuje se už ve středu v 17 hodin. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky. Teď počas.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se nám sluníčko většinou schová za mraky. Převážně čekáme oblačno až zataženo, místy polojasno, přes den také ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe ve.

0: Pondělí odpoledne zůstává Rádio Čas a já tady mám pozvánku na náš hudební svátek, protože tak jako každý rok i letos Rádio Čas slaví své narozeniny a tento rok s datem 21. listopadu v Mustang Aréně. Mimo jiné, letos naprosto našlapaný program skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown. A právě jediné místo, kde se objeví v naší republice, bude právě mega koncert Rádia Čas 21. listopad v Mustang Aréně. No a na stejném pódiu společně s nimi také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Budeme tam také my, moderátoři, tým Rádia Čas, ale hlavně vy, naši posluchači, tak pokud ještě nemáte své lístky, aktuálně v předprodeji na našem webu casradio.cz.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitu.

0: platí.
1: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty 14. hodina. Slovo se teď bere Honza, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Povíme si, že o peníze na opravu starých domů je velký zájem.
1: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Jedu vlakem Českých drah.
8: Stále jsou problémy v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před odbočkou na dálnici D1 se srazila 2 osobní auta. Zdržíme se taky ve Frýdku Místku v ulici Malý Koloredov. I tady bourali 2 osobáky. Nehoda 2 aut nás může zdržet i v Brně v ulici Gajdošově. Stále jsou komplikace taky na hlavním tahu Ostrava-Mošnov. U Petřvaldu se srazilo osobní auto s traktorem. A se zdržením musíme počítat taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce s ulicemi Dlouhá a Osvoboditelů. Nefungují tu semafory a dopravu řídí policisté.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O peníze na opravu starých domů je velký zájem. Vláda schválila prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Od konce června o ni požádalo přes 2000 zájemců. Půjčit si chtějí víc než 5 miliard korun.
10: Morava aktuálně.
8: V Ostravě jihu se cestující dočkají nových moderních tramvají. Dopravní podnik Ostrava tam nasadí nové velkokapacitní vozy. Více nám řekla tisková mluvčí podniku Tereza Šnoblová.
11: 100% nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje pojmou více než 250 cestujících. Bezbariérový interiér zajistí cestujícím přístup na všechna sedadla bez nutnosti překonání schodu. Samozřejmostí je celovozová klimatizace, kamerový a antikolizní systém. Vozidla budou dosahovat rychlosti až 80 km za hodinu a budou vybavena i mazacím zařízením pro snížení hlučnosti při průjezdu oblouky.
8: Díky speciálnímu diagnostickému systému bude vozidlo i dálkově podávat hlášení o své kondici. Taky ve Zlínském kraji začala fungovat záchranka. Obyvatelé díky ní můžou používat tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Kraj se tak stal 11. partnerským krajem aplikace.
10: Rádio Čas, sport.
8: Fotbalová reprezentace se dnes sešla před 4 zápasy Ligy národů. Těmi odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů. Zítřek bude oblačný až zatažený, na jižní Moravě sem tam vykoukne i sluníčko. Čekají nás přehánky, objevit se můžou i bouřky a teploty vyšplhají maximálně na 17 stupňů. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: O, Lucka vtipně polila kávu, a Lucka říká super for.
13: Miluji super for. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
12: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
13: Tak.
12: Stačí?
13: Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v dobrém.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem. Máme tady nový týden a tak za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit. A v této hodince budeme také soutěžit se zlatou větou. Tak pokud jste se ještě neregistrovali, stále máte šanci, že zavolám právě vám. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine

0: ale ve věku od roku a půl do tří let, tak vás zveme do Didy světa v Ostravě. Tady totiž dneska startuje patlárna, což je hravý kroužek plný barev, vody, pěny, rýže i dalších materiálů. No a děti se při něm rozvíjejí smysly, motoriku a kreativitu. Patlárna probíhá každou středu od 16 hodin, no a více najdete na didysvět.cz. A zvu také do Zlínského kraje, protože den Zlínského kraje je zpátky. V sobotu 26. září ožije okolí Baťova mrakodrapu ve Zlíně. Můžete se tady těšit na opět Radečka, Paulího Garanta, Pleret i desítky zážitků pro celou rodinu. Skvělá hudba, tradice, regionální dobroty, zábava, také program pro děti. Vstup na celou akci je zdarma a více najdete na denzk.cz. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
4: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
5: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Rádio Čas. Víte.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jo, nastal opět čas soutěžit a já vytáčím někoho z vás, co se registroval na našem webu casradio.cz do Zlaté věty. Mám tady Janu, mám tady její telefonní číslo, které právě v tuto chvíli zadávám. Každopádně ještě jsem neviděl telefonní číslo, které by začínalo 953. Tak jsem zvědav, jestli se vůbec dovolám. Tak pojďme vytáčet. A možná, že i ano. Tak uvidíme, jestli Jana řekne zlatou větu.
2: Dobrý den, tady Jana.
1: Krásné odpoledne, Mirek Rešlo, Rádio Čas. Jano, víte, proč vám telefonuju?
2: Ano, kvůli větě za 1000 korun.
1: Je to přesně tak. Máte šanci vyhrát 1000 korun, ale to mi musíte prozradit zlatou větu. Tak víte, jak zní?
2: Ano, vím, jak zní. Jeden hit, 1000 vzpomínek.
1: Jano, já to nebudu protahovat, máte naprostou pravdu a vyhráváte 1000. Gratuluju.
2: Děkuji.
1: Už víte, za co se bude utrácet?
2: No, asi se to nechá na Vánoce.
1: Určitě Ježíšek bude rád, že dostane nějakou pomoc. Tak jo, gratuluju, zůstaňte na telefonu a výhra je vaše.
2: Ano, děkuji.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky zítra se nám sluníčko většinou schová za mraky. Převážně čekáme oblačno až zataženo, místy polojasno, přes den také ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
4: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a já tady mám pozvánku na zítřek, protože tak jako každé úterý, tak je zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas startuje pořad Jste s rozumem s Evčou Rigler. Pojďme se podívat, o čem bude řeč.
1: Švestky, tak ty nejsou skvělé jenom v knedlících nebo v kombinaci s mákem, ale můžou být taky velmi

0: kosti. Obsahují totiž živiny, které můžou podporovat zdraví kostní tkáně. A právě sušené švestky, tak ty se v tomhle směru zkoumají čím dál tím víc. Takže takové úplně obyčejné ovoce, které roste u nás, tady v Česku, teď zrovna je v sezóně a můžeme si ho koupit za hubičku. Ale z pohledu výživy je to vlastně takový malý poklad.
1: Takže hlavně o švestkách se budeme zítra bavit. No jo, já mám švestky taky rád, ale nejvíc ty tepelně upravené. A ideálně ještě několikrát destilované. Ode mě další muzika, hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy. Jsme Rádio Čas.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
7: www.podpovrchem.com.
6: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: pondělní odpoledne se mnou, s Mirkem Rešlem a teď už taky s Terkou, která je se mnou ve studiu. Krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahojky, zdravím vás všechny.
0: Tady my dneska řešíme nejotravnější písničky, tak máš něco, co fakt už ti leze krkem?
1: Nemám asi konkrétně jednu písničku, ale řekněme, že když slyším většinu songů, které tak na mě někdy skočí od třeba Hardrika, tak podobně, tak no, to jasný. Opravdu není můj šálek kávy, tenhle typ.
0: Rozumím tomu, a třeba mě napadlo, ty máš dvě malé děti, tak ano. Nejsou písničky, které třeba jim pouštíš pořád dokola, protože u mě, já jsem říkal, je to třeba Baby Shark.
1: Tak Baby Shark zrovna nepouštím, ale je pravda, že třeba taková Dáda nebo Karol a Kvído u nás jedou opravdu ve velkém. Naštěstí moje děti jsou takové multižánrové, že občas tam můžu dát nějakou pořádnou rockovku, někdy i jazzíček snesou, někdy nějaké populární písně, takže v rámci možností to střídáme.
0: Téma, kterému se dneska budeme věnovat, pište i vy, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. Slovo si teď bere Honza, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší Megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
9: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
10: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Zdržíme se ve Frýdku místku v ulici Malý Koloredov, bourala tady dvě osobní auta. Problémy jsou taky na Opavsku u obce Branka u Opavy na hlavním tahu Opava Nový Jičín. Tady bouralo osobní auto. Nehoda dvou aut nás potrápí i v Brně v ulici Gajdošově a stále jsou komplikace ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na křižovatce s ulicemi Dlouhá a Osvoboditelů. Tady nefungují semafory, dopravu řídí policie.
13: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší Stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. začíná velké slučování škol. Ty pod 180 žáků se budou muset spojit do větších. Změna dopadá hlavně na mateřské školy. Ani ty základní se jí ale nevyhnou. Přesto bude v některých obcích dál do samostatné školky chodit třeba jenom 50 dětí. V Bohumíně začala stavba nového fotbalového zázemí v areálu Pavla Srníčka. Fotbalové šatny se staví pomocí modulárního systému, se kterým jsou velmi dobré zkušenosti, jak nám prozradila mluvčí města Jana Končítková.
14: Největší výhodou modulárních staveb je rychlost celého procesu a nízké zatížení okolí stavebním ruchem. I proto je tento typ v poslední době tolik populární. Například pro fotbalové mistrovství světa v Kataru tak vznikal celý stadion a u nás se tímto způsobem stavělo například Centrum mládeže Slavie nebo zázemí Žižkovské Viktorky.
12: Fotbalisté se díky nim po 20 letech přestěhují do vlastního a uvolní tím dosavadní kabiny malým hokejistům na zimním stadionu.
2: Morava aktuálně.
12: V Uherském Hradišti může vzniknout až 600 nových bytů. Podle územní studie by měl v budoucnu rozsáhlý areál ČSAD v Průmyslové ulici sloužit hlavně k bydlení. Budou tu ale i obchody anebo mateřská škola.
2: Rádio Čas, sport.
12: Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do něho vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně. Belgie ovládla skupinu C v Tampere. A vypadá to, že ani zítra se sluníčka moc nedočkáme. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude v úterý oblačná až zatažená. Na jižní Moravě místy i polojasná. Čekají nás přehánky, objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 13 do 17 stupňů. Tyhle zprávy po 15. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
15: O, Lucka vtipně polila kávu, a Lucka říká super fall.
16: Miluji super fall. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
15: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
16: Tak.
15: Stačí?
16: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Radio Čas a já vás všechny vítám u dnešního vysílání. Doufám, že si tenhle upršený a zamračený den užíváte v rámci možností dobře. Pokusím se vám určitě zlepšit náladu, protože pro vás mám spoustu zajímavých témat. Podíváme se jak na věci, například proč čím dál tím méně dětí jezdí na tábory, nebo naopak to, jak se třeba v zahraničí, například v Číně, řeší osamělost seniorů. No v neposlední řadě si posvítíme také na nevšední domácí mazlíčky. Určitě zůstaňte i nadále se mnou na vlnách Rádia Čas. No a teď už tady posílám další skvělou muziku, Robbie Williams nebo Poetika. Rádio Čas. Rádio Čas.

pětkrát budem ponocovat.

0: Posloucháte Radio Čas a já jsem slíbila, že si posvítíme i na tábory, protože nám skončily prázdniny a kdysi to pro mnoho dětí znamenalo, že to je doba, kdy se jede na tábor. Já jsem v tom nebyla jiná a musím se přiznat, že vzpomínky na dětské dny na táborech patří mezi jedny z nejkrásnějších, co si z dětství odnáším, protože to byly neuvěřitelné zážitky. Člověk se naučil spoustu nových dovedností, vystoupil z komfortní zóny, pořádně si užil soutěživosti, našel nové kamarády, zkrátka a dobře opravdu krásné chvíle. Nicméně v dnešní době zájem o tábory neskutečným způsobem upadá. Letos odjel na tábor nějakých 194 tisíc dětí, což je prosím pěkně nejméně za posledních 10 let a v porovnání s těmi nejsilnějšími ročníky, což by mělo být 2019 až 2021, tak tam je pokles až o 30 tisíc dětí za rok, což je docela velké číslo. Odborníci se shodují, že ten hlavní důvod je, protože rodiče prostě chtějí mít děti večer doma a jedno ze strany rodičů, že prostě nad vším chtějí mít kontrolu, ale i ze strany dětí, které jsou údajně čím dál tím méně adaptabilní na nové prostředí a zkrátka a dobře večer se až moc stýská. Já si asi vzpomínám, že nám se občas taky stýskalo, ale zároveň ty zážitky absolutně přebyly nějaké stýskání po domově, protože člověk stejně věděl, že se tam za pár dní zase vrátí a proto se snažil užít si to úplně na 1000%. Tak napište mi na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali jste taky milovali tábory a zdali třeba své děti aktuálně posíláte nebo spíše ne.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po půl osmé, Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
8: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
9: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
10: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
11: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: Hity,

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a přátelé, spoustu lidí má v dnešní době velký strach z toho, že by mohl přijít o své zaměstnání, jelikož spoustu oborů bude samozřejmě postupně nahrazovat AI. Na druhou stranu naštěstí stále nám vznikají obory nové a důkazem toho je například Čína, kde dlouhodobě řeší problém s tím, že jim stárne populace a díky tomu vznikl opravdu úplně nový obor, konkrétně agentury, které osamělým seniorům pronajímají mladé dospělé společníky. Konkrétně tihle společníci mají za úkol jim v uvozovkách tak trochu nahrazovat vnoučata. Pomáhají s různými věcmi, ať už to jsou nákupy nebo doprovod k lékaři, ale zároveň s nimi tráví i čas, povídají si, zaspívají si, zasmějou se. Zkrátka a dobře si doslova a do písmene platí nějaký zájem někoho mladšího. Ono je teda dokázané, že ve chvíli, kdy se starší lidi barví s mladšími i třeba vyloženě s dětmi, seniori a děti, takže to může nádherně fungovat vzájemně nějaké předání určité životní zkušenosti, moudrosti a zároveň s takovou tou dětskou lehkostí. Tohle je ale zase něco z trošku jinačího soudku, kdy jde vyloženě o to, že když už za vámi tedy nechodí vaše vnoučata, tak prostě to nahradíte tímto způsobem. Zajímavá varianta. Na druhou stranu, jak už jsem zmiňovala, vzhledem k tomu, jak se rozšiřuje AI, asi bude potřeba, aby takovýchto oborů, kde je opravdu potřeba ten lidský kontakt, vzniklo více.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se nám sluníčko většinou schová za mraky. Převážně čekáme oblačno až zataženo, místy polojasno, přes den také ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které

Posloucháte Rádio Čas, no a jedna ze zpěvaček, kterou pravidelně hráváme na vlnách Rádia Čas, je i zpěvačka LP. A tahle dáma, možná nevíte, má za přítelkyni českou Miss Ivetu Mauerovou, přičemž oni, mně se velice líbí teda jako jejich energie mezi sebou, a líbilo se mi, že onehda přidávali video, kde se s ní snažila rozebírat, jak je to v češtině složité například se jmény. Protože všichni asi víme a známe ty příklady, že Josef je vlastně zdrobnile Pepíček a Pepa, a nedává to vlastně žádnou logiku, když se nad tím člověk takhle zamyslí, tak stejně také Honza, že je to vlastně Jan, Antonín, je Toníček. Nicméně ve skutečnosti tam je naprosto jednoduchá logika, protože například jméno Josef, původně Giuseppe italské, se zkráceně Giuseppe řekne Pepe. A přesně proto tam potom je ten prototyp Josef a Pepa, akorát v té češtině to tak nevyzní jako v italském Giuseppe. No a v rámci Honzy je to zase tak, že původně hebrejské jméno Johannes, zkráceně Hans, no

0: ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Na vlnách Rádia Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. No a za necelou minutu už je tady čtvrtá hodina, což znamená, že nás čekají zprávy ze světa i z domova, také čerstvé informace ze silnic. No a to všechno pro vás má Honza Gavelčík. Určitě i nadále zůstaňte se mnou na vlnách Rádia Čas, protože mám pro vás ještě spoustu zajímavých informací, které rozhodně stojí za to.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
4: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
5: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
6: Projepreu.cz a jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Projepreu.cz.
8: Nehoda se stala v Ostravě v ulici U stadionu, bourala 2 osobní auta. Vážná bouračka je taky u mostu u Jablunkova na hlavním tahu na Slovensko. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Zdržíme se taky v obci Branka u Opavy na trase Opava Nový Čín. I tady je dopravní problém. Stále jsou komplikace ve Frýdku Místku v ulici Malý Koloredov, kde bourala 2 osobní auta. 2 auta se srazila taky v Brně v ulici Gajdošově. V Brně pozor taky na křižovatce ulice Nádražní Hybešova. Tady boural cyklista, na místě jsou záchranáři. A do Třetice Brno křižovatka ulic Křenová Masná, tady bourala 2 osobní auta.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov, spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavizov.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tisíce lidí dnes řešili problémy s internetem od O2. Lidem nefungovalo připojení na mobilech, ale taky v domácnostech. Komplikace podle televize LTV Plus způsobily výkopové práce. Největší výpadek byl v Praze a Brně.
10: Morava aktuálně.
8: O lesní školu v Ostravě je obrovský zájem. Hned po spuštění rezervačního systému byla její kapacita na celý rok zaplněná. Největší zájem je o ekologickou výuku. Ta nabízí poznávání zákonitostí lesního ekosystému zážitkově a přímo v terénu. Kroměříž chystá stavbu nového rondelu na jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě, ve kterém se kutorám už prozradil místostarosta Jan Hebner.
11: Výstavba kruhového objezdu vlastně u Kolflandu by měla umožnit jednodušší dopravu do trávníků a trávnických zahrádek. Taky bychom měli řešit ten problém s přechody v dané lokalitě, které jako absentují, a tím pádem to vytváří jakési bezpečné situace. Na tom projektu kruhového objezdu pracujeme něco přes rok. Máme také domluveno s majiteli pozemků odkup potřebných pozemků, protože ta křižovatka se mírně rozšíří.
8: Pokud všechno půjde podle plánu, řidiči by po novém objezdu mohli jezdit zhruba za 2 roky.
10: Rádio Čas, sport.
8: Fotbalová reprezentace se dnes sešla před 4 zápasy Ligy národů. Těmi odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů. Zítřek by měl být podle předpovědi oblačný až zatažený, na jižní Moravě místy i polojasný. Sem tam sprchne, hrozí i bouřky, no a nejvyšší teploty se mají u nás na Moravě a ve Slezsku v úterý pohybovat v rozmezí od 13 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
10: Rádio Čas. Rádio Čas.
12: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
13: O, Lucka vtipně polila kávovar, Lucka říká super fall.
14: Miluji super fall. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
13: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
14: Tak.
13: Stačí?
14: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v dobré.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Mám prostě od

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a já už jsem tady dneska nakousla téma s LP, skvělou zpěvačkou, která má teďkom k Česku velmi blízko, protože chodí už od roku 2023 s Ivetou Mauerovou, českou Miss, přičemž oni dvě tvoří teda absolutně úžasný pár, z nich nádherná energie. A teď jsme si to mohli užít například na Colors of Ostrava, protože LP byla jednou z vystupujících, no a Iveta jí přišla podpořit a mimo jiné jí donesla obrovský puget růží, které byly složené tak, aby tvořily barvu českou vlajku prostě celkově. Takže vypadalo to opravdu úžasně. Když tak mrkněte na fotky, rozhodně to stojí za to. A já jsem třeba vůbec netušila, že původně se seznámili tak, že byli ve snídani znovu nebo v nějakém takovém pořadu, který právě moderovala Iveta, a seznámili se tam, no a potom jí Ivet hrála ve videoklipu, protože byla LP na první dobrou sympatická, no a pak už to samozřejmě znáte, pak už to jelo, takže držíme palce, no a věříme, že díky tomu tady LP bude mít výrazně častěji koncerty, že ano?
1: Hity, které milujete.

0: Aerosmith s písní Crazy. Já jsem teda za to, že to je jedna z těch písniček, kterou můžete slyšet po XT dokola a stejně vám bude pořád připadat skvělá, ale pojďme se podívat, jak to vidíte vy v komentářích, protože téma, které dneska řešíme, je, jaká písnička je podle vás nejotravnější. A sranda je, že často je to písnička, kterou jsme si na začátku oblíbili, ale prostě jsme to trošku přepálili a poslouchali jsme ji tak strašně mockrát, až už nás prostě přestala bavit. Takže pojďme se podívat, jak to tady máte. Michal píše, venku je na nule, milujem minulé, sorry, že mám rád hory a 95% od ztraceného. Tam jsou texty tak stupidní, podobně jako u No Name. No a vidíte to, já třeba písničky No Name úplně miluju a venku je na nule od Činasky mě taky baví, takže každý to vidí trošku jinak. Potom třeba tady píše Klára, písničku Kláro, jak to s tebou vypadá, ale zase jako je pravda, že třeba písničky Valdemara Matušky jsou naprosto úžasné, ale vzhledem k tomu, kolikrát už mi někdo zpíval jakožto Tereze, písničku Tereza jedině Tereza, tak ač Valdemara Matušku absolutně žeru a ano, shledávám, že písnička Tereza jedině Tereza je krásná, tak už mě taky trochu štve po tom, co jsem ji slyšela tolikrát. No a v neposlední řadě Veronika Xindl X a Anděl, to mi leze na nervy. Takže to jsou teda různé varianty a vy nám určitě napište, jaké jsou vaše. No a já, když už se tady bavíme o věcech, které se stále opakují, tak si myslím, že jestli se něco opravdu platí opakovat, tak je to daná věta, kterou máme v rámci naší soutěže Zlatá věta. Dneska je to jeden hit, 1000 vzpomínek. To je věta, kterou chceme slyšet, pokud vám zavoláme, ale to jenom tak mimo, jak připomínám.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15 půl litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
6: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
7: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
8: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
9: Hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a opět nadešel čas, abychom někomu nadělovali, pakliže si vzpomene, jakáže věta tady byla opakována celý den. Já to ještě jednou naposledy řeknu. Jeden hit, 1000 vzpomínek. To je to, co chceme slyšet po tom, komu aktuálně budeme volat. Náš systém už vybral jedno ze zaregistrovaných čísel. Já už vidím, že budeme volat muži, takže moc a moc doufám, že se to podaří, že mi hlavně ten telefon zvedne, no a že poctivě poslouchal, protože samozřejmě o to tady hlavně jde, aby mi tu větu řekl správně. Takže jdeme už vytáčet a necháme se překvapit. Nám to tam pípá a teď už jenom počkáme. Ve hře opět 1000 korun. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Výborně, je u telefonu Jirka?
2: No, ano.
1: Tak tady u telefonu volá Terka Puferka z Rádia Čas, no a já volám z toho důvodu, že bych chtěla slyšet správně větu, kterou tady tento týden opakujeme, respektive dneska v pondělí, a pokud víte, tak 1000 je vaše.
2: No, něco jsem ráno zaslechl.
1: No tak pojďme to zkusit.
2: Jeden hit a 1000 vzpomínek.
1: Je to přesně tak, zaslechl jste to správně. Tak výborně. To znamená, že budeme nadělovat 1000 korun, tak už víte, jak to při pondělku třeba utratíte?
2: No, při pondělku spíš připátkově věděl, tak pondělí budu ještě uvažovat.
1: Můžeš se snažit třeba uchovat tu 1000 v té peněžence do toho pátku a pak se samozřejmě může zužitkovat.
2: No jo, doufám, že vydrží.
1: Budu držet palce. Odkud vlastně voláš?
2: Ostraví Poruby.
1: Takže to není daleko, to je vlastně velice blízko našeho studia. No tak zdravíme všechny Ostraváky, no a já ještě jednou gratuluju k vítězství.
2: Jo, děkuju moc teda.
1: Jeďte se. Jo. No a to je samozřejmě vždycky příjemná záležitost, když se to podaří a když se může nadělovat. Já už teď jenom připomenu, že i zítra budeme opět soutěžit, ale to už bude s novou větou a teď tady v éteru Rádia Čas zazní úplně poprvé. Dobrá nálada začíná právě teď. To bude úterní věta, kterou chceme slyšet v rámci naší zlaté věty. No a pokud se to opět podaří, máte šanci vyhrát 1000 korun.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky zítra se nám sluníčko většinou schová za mraky. Převážně čekáme oblačno až zataženo, místy polojasno, přes den také ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, čas kam za sportem.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a já jsem si právě dočetla výsledky jisté studie, kde se odborníci naprosto jasně shodují, že fanouškovství dokáže zlepšovat kvalitu lidského života, protože nám přináší sdílenou identitu, boj proti osamělosti, okamžitá přátelství, zdravý únik z reality nebo třeba vyšší sebevědomí a obrovský příval pozitivních hormonů. Takže pojďme se podívat, jak si vy můžete tímto způsobem zlepšit život. A proběhne například tohle zlepšování 26.9. tedy tuto sobotu, kdy v hale Opava od 18. hodiny propukne zápas, kde se utká basketbalový klub Opava společně s basketbalovým klubem Armex Energy Děčín. Pokud ale patříte spíše mezi fanoušky hokeje, také vás potěším, protože hokejový klub HCRT Torax Poruba 2011 bude hrát proti SK Prostějov, konkrétně třetí kolo od 17. hodiny, hraje se doma, tedy v Porubě, no a tady tento zápas by měl proběhnout 26.9., takže opět tuto sobotu, takže si můžete vybrat, zdali spíše basket či hokej.
0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Dny Marianne v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Marianne. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Ahoj, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
2: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
3: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Posloucháte Rádio Čas, máme minutu po páté hodině a to znamená, že už jsme se přehoupli do další hodinky dnešního vysílání. I v té si samozřejmě řekneme spoustu zajímavostí, informací a tipů. Teď se ale těšíme na čerstvé zprávy ze světa i z domova, no a samozřejmě i aktuální informace ze silnic, abychom věděli, kde se případně zdržíme. A tohle všechno už pro vás má Honza Gavelčík.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800
8: 800 872. Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Jedu vlakem Českých dráh.
11: V Ostravě musíme s komplikacemi počítat v ulici u stadionu. Bourala tady dvě osobní auta. Problémy jsou taky na hlavním tahu Střince na Slovensko u obce Mosty u Jablunkova. Tady bouralo osobní auto s nákladním. Záchranáři teď zasahují v Brně na křižovatce ulice Nádražní a Hybešova. Boural tady cyklista, nehoda je bohužel se zraněním. V Brně pozor taky na křižovatce ulice Křenová Masná. Tady se srazila dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala taky na Břeclavsku u obce Starovičky na výjezdu na Podiv. Na staré cestě tady bourala dvě osobní auta, i tady jsou na místě záchranáři a velké problémy jsou taky v obci Otnice na Vyškovsku v ulici Milešovské, tady boural autobus s osobním autem.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začíná pravé podzimní počasí. Teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů a v noci se objeví přízemní mrazíky. Do toho i zaprší. Víkend ale přinese babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den výrazně nad 20 stupni.
1: Morava aktuálně.
12: Areál letiště v Mošnově o víkendu navštívilo na 150 000 lidí. Návštěvnost dnu na to tak byla zhruba stejná jako loni. Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představili se na ní armádní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. V Brně na Křídlovické ulici vzniknou desítky městských bytů. Radnice promění zdejší historické domy a doplní je o novou moderní nástavbu. Pro budoucí obyvatele i široké okolí se navíc přilehlý vnitroblok promění v příjemný veřejný park. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
13: Návrh zachovává historické domy na Křídlovické, obnovuje je a doplňuje lehkou nástavbou a balkóny. Touto transformací vzniká 66 obecních bytů a atraktivní parter s obchody pro stávající ulici s velkorysou zahradou vnitrobloku. Nová výstavba postupně dotváří městský blok a zachovanou továrnu proměňuje v tržnici a kulturní centrum.
1: Rádio Čas Sport.
11: Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu pražským zápasem proti Švédsku. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje Eurohockey Tour, bude i premiérou nového týmu vedeného hlavním trenérem Zdeníkem Motákem. Taky zítřek bude oblačný až zatažený, na jižní Moravě se sem tam dočkáme i sluníčka, může sprchnout, objevice můžou i bouřky a nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 13 do 17 stupňů. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: O, Lucka vtipně polila kávu, a Lucka říká super fall.
14: Miluji super fall. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
7: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
14: Tak.
7: Stačí?
14: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Alphaville a Forever Young, samozřejmě v české verzi Být stále mlád od úžasného Karla Gotta. Máváme tam nahoru. No a přátelé, Karel Gott je jeden z mála mužů, který také patří mezi ty, kteří byli uděláni i ve formě panenky, protože žen je samozřejmě v rámci umělkyní velké množství, ale těch Kenů až tak moc není. A co se týče právě Karla Gotta, tak vedle něj je tam i třeba princ Harry, princ William, Ryan Gosling, Elvis Presley, Frank Sinatra nebo třeba David Bowie. Takže to, že tam máme i našeho českého goťáka, rozhodně stojí za to. Nicméně teďkom přišla na řadu taková nová kolekce, jmenuje se Barbie Signature Ken Ambassadors, a tam máme zatím muže pouze dva, ale rozhodně taky stojí za to. Úplně prvním byl LeBron James, tedy slavný basketbalista, ale potom tady máme i Lennyho Kravitze. No a pojďme si říct na rovinu, že zrovna on je svým vzhledem naprosto specifický a proto se podle mě ideálně hodí právě na to, aby měl vlastního Kena, protože jeho si prostě nemůžete splést s nikým jiným, takže určitě pokud třeba stejně jako já milujete hudbu Lennyho Kravitze, tak si klidně můžete tuhle sběratelskou panenku taky koupit a vystavit si ho, protože na rozdíl od Barbie, která asi má v sobě energii, která úplně nepůsobí designérsky, tak takový Lenny Kravitz sedící třeba vedle nějakého balíčku CDček, to si myslím, že by působilo jako velmi dobrý designový prvek. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Rádio Čas je tady s vámi i při pondělním podvečeru, no a my se společně pojďme podívat, kam si můžeme vyrazit za zábavou. A mám tady za prvé jeden tip pro všechny, kteří by chtěli trošku potrápit svoji bránici a pořádně si rozesmát, zatnout břišáky. Je to do Bum Bum Comedy, protože Underground Comedy Club opět přijíždí s obří náloží humoru a budou právě u nás Bum Bum Comedy. Vystoupí tam Martin Jirman, Jaroslav Cerman a Dominik Wu. No a můžete se samozřejmě těšit na opravdu velkou náloží. Lož skvělé srandy, zábavy a bude to stát za to. Další pozvánka určitě potěší především všechny rodiče nebo případně prarodiče, protože pokud máte doma malého objevitele, který má rok a půl až 3 roky, tak jednoznačně musíte vyzkoušet Didi svět v Ostravě, který startuje právě dneska 21. září. Je tam takový hravý kroužek, který se jmenuje Patlárna. No a přátelé, tam je to plné barev, vody, pěny, rýže a dalších materiálů. Děti se tam krásně mohou rozvíjet své smysly, motoriku, kreativitu. No a tenhle kroužek probíhá každou středu od 16. hodiny. Já teda musím říct, že všechny děti z mé zkušenosti úplně zbožňují, když se v něčem můžou patlat a rýpat. Jenže doma to úplně dělat nechcete, protože práce už je tak dost a do toho ještě uklízet po něčem podobném, no to fakt nechcete. Takže tohle je ideální varianta, kde si to děti mohou užít a úklid bude na někom jiném. No ale celkově Didi svět tam má těch variant více, protože jsou tam třeba i oblíbené chobotničky, což je cvičení batolat s rodiči vedené lékařmi. Takže máte opravdu jistotu, že to všechno probíhá tak, jak má. Dítě se zabaví, unaví a vy se díky tomu taky osvojíte všemožné dovednosti. Děti se tam hravou formou rozvíjejí motoriku, dovednosti, vztah k pohybu a to je samozřejmě velmi důležité rozvíjet už od útlého věku. Takže já doporučuji dorazit.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
4: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
5: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, pokud patříte mezi ty, kteří rádi chodí na koncerty a užívají si živou muziku, ten chvilkový okamžik, kdy prostě se spojí hlasivky všech, kteří jsou zrovna přítomní a zpívá se nějaká notoricky známá píseň, tak já věřím, že určitě nebudete chybět na našem mega koncertu Rádia Čas pro všechny bezva lidi, protože tam je přesně vždycky neuvěřitelná atmosféra, na kterou já osobně se letos opravdu velice těším. Program bude jako vždy nabitý skvělými celebritami. Počínaje světově známou kapelou Europe, která dorazí do Česka v rámci evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. A myslím si, že přesně tahle písnička bude ta, kdy všichni budou zpívat z plná hrdla a spojíme se v jeden velký sbor v Mustang Aréně. Krom toho ale, pokud jste spíše fanoušky české muziky, tak vás taky potěšíme, kdo by neznal legendární Olympiky a všechny jejich krásné písně, nebo třeba charismatického zpěváka Davida Kollera. I to si užijeme. No a aby jsme to samozřejmě pořádně okořenili i nějakou dámou, tak přijde Leny společně se svým hostem Marpem, takže to bude určitě taky famózní zážitek. Všechno bude probíhat 21.11. v Mustang Aréně a bude u toho samozřejmě i náš týp Rádia Čas, takže těšíme se na vás.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se nám sluníčko většinou schová za mraky. Převážně čekáme oblačno až zataženo, místy polojasno, přes den také ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

posloucháte Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Čas, já doufám, že si užíváte pohodové pondělní odpoledne. No a dnešní téma, které řešíme na našem Facebooku, je, která písnička už vám jako opravdu leze na nervy, že máte pocit, že už ji nemůžete ani cítit. Paradoxně často to jsou písničky, které jsme předtím milovali, ale pouštěli jsme si je tak často, že už se prostě oposlouchali. Podívejme se třeba, co tady máme v komentářích. Libor píše, spolehlivě všechny písničky od Xyndla X, to vypínám rádio. No a vidíte to, kolik lidí naopak Xyndla X úplně miluje. V tomhle se člověk nikdy nedokáže zavděčit úplně každému. Například Stáňa to zase vidí úplně jinak. Jelikož máme obecní rozhlas, tak pro mě on mi to tam odpustí vše od tučného. No a v neposlední řadě se tady velice často objevuje i Marek Ztracený, že to skutečně nemusíte, a Olga napsala mou oblíbenou písničku Ach, Mumuland. Je pravda, že mému otci taky neuvěřitelně leze na nervy a kdykoliv si ji u nich doma pustím, tak úplně šílí, takže tati, nejsi v tom sám, Olga to vidí úplně stejně.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po půl osmé Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Rádio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas.

jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a pomalu, ale jistě jsme se dostali do finále. Já bych se s vámi pro dnešek chtěla rozloučit. Přeji, ať celý týden užíváte, co nejlépe bude moct. No a já se na vás budu těšit zase při pátku po 3. hodině. Mějte se nádherně a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau!

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Aktuálně se zdržíme v Ostravě v ulici U stadionu, kde bourala dvě osobní auta. Záchranáři zasahují v Brně na křižovatce ulice Nádražní Hybešova. Boural tady cyklista. Vážná nehoda se stala taky na Břeclavsku na trase Starovičky Podivín na Staré cestě. Tady bourala dvě osobní auta, i tady zasahují záchranáři. S komplikacemi musíme počítat i na dálnici D55 na trase Hulín na Pajedla. Na úrovni 32. kilometru stojí odstavená motorka a problémy jsou i v obci Otnice na Vyškov v ulici Milešovské, kde se srazil autobus s osobním autem.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začíná velké slučování škol. Ty pod 180 žáků se budou muset spojit do větších. Změna dopadá hlavně na mateřské školy. Ani ty základní se jí ale nevyhnou. Přesto bude v některých obcích dál do samostatné školky chodit třeba jenom 50 dětí.
0: Morava aktuálně.
1: V Ostravě jihu se cestující dočkají moderních tramvají. Dopravní podnik Ostrava tam nasadí nové velkokapacitní vozy. Více nám řekla tisková mluvčí podniku Tereza Šnoblová.
2: 100% nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje pojmou více než 250 cestujících. Bezbariérový interiér zajistí cestujícím přístup na všechna sedadla bez nutnosti překonání schodu. Samozřejmostí je celovozová klimatizace, kamerový a antikolizní systém. Vozidla budou dosahovat rychlosti až 80 km za hodinu a budou vybavena i mazacím zařízením pro snížení hlučnosti při průjezdu oblouky.
1: Díky speciálnímu diagnostickému systému bude vozidlo i dálkově podávat hlášení o své kondici. Taky ve Zlínském kraji začala fungovat záchranka. Obyvatelé díky ní můžou používat tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Východní Morava se tak stala 11. partnerským krajem aplikace.
0: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalistům Olomouce pravděpodobně delší dobu nepomůže záložník Fabian Krivak. Chorvatského reprezentanta do 21 let trápí vážnější zranění. Přijde tak i o závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 21. Zítřek by měl být podle předpovědi oblačný až zatažený. Na jižní Moravě sem tam vykoukne i sluníčko, sem tam může i sprchnout, objevit se můžou i bouřky a nejvyšší teploty se mají pohybovat do 17 stupňů. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje pondělní, teď už podvečer, na Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: O, Lucka vtipně polila kávu, a Lucka říká super for.
4: Miluji super for. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
3: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
4: Tak.
3: Stačí?
4: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Ahoj všem, na Rádio Čas posloucháte Music Box a z časáckého studia teď zdraví Aleš Šklobal. Jinak dneska se podíváme na 12 nejhranějších skladeb z českého éteru a tady patří mezi vyvolené i Damiano David se skupinou First Time. Damiano ji vydal na svém debutovém solovém albu Funny Little Fears, které vyšlo po letech hudební dráhy s kapelou, asi víme, Maneskin. Zajímavé je, že právě First Time patří mezi skladby, kterými Damiano ukazuje, jak mu solo dráha sluší. Jinak album vznikalo v období, kdy se snažil oddělit vlastní hudební dráhu od obrovského příběhu Maneskin. No a letos má za sebou další koncertní zastávky a pokračuje budování solové kariéry mimo kapelu. Držíme palce a po Damianovi přichází žena, která letos opět sbírá nominace a pozornost celého hudebního světa. Mezi 12 nejhranější skladeb v českých rádích patří Taylor Swift a její Fate of Ophelia. Jinak skladba pochází z alba Life of Showgirl. No a Taylor v ní pracuje s motivem Ophelia ze Shakespeareova Hamleta. Skladba je postavená na myšlence záchrany před tragickým osudem ze starého motivu, ale samozřejmě Taylor ho mění v současný popový příběh. A právě Fate of Ophelia se letos znovu dostala mezi nominované skladby na MTV Video Music Awards, takže o ní rozhodně ještě hodně uslyšíme. Takže jdeme za muzikou Music Boxu Rádia Čas, Damiano David a Taylor Swift. A klidně volume doprava.

0: Rádia Čas.
1: Music Box, chcete-li hudební speciálka Rádia Čas pokračuje. Dneska nejhranější skladby v českých rádiích a tady máme jméno, které v současném popu stále výraznější. Alex Warren. Jeho Fever Dream vyšlo v únoru tohoto roku a Warren tím otevřel další kapitolu své tvorby. Jinak rád připomenu, že Alex Warren prorazil díky hitu Ordinary. No a Fever Dream už je součástí jeho aktuálního koncertního setu. A teď si dáme českou novinku, která spojila dvě generace a dva poměrně rozdílné světy. Krištof a Dominika Algia se skladbou Půlnoční hřích. Jinak Richard Krajčo ji oslovil s nabídkou, aby se objevila na nové skladbě Krištofu. Pro Dominiku je to taková symbolická spolupráce. Sama říká, že jako malá zpívala písničky Krištofu a nikdy by ji prostě nenapadlo, že jednou bude mít společnou skladbu právě s Richardem Krajčem. Jinak Půlnoční hřích není jen samostatný single, ale zároveň titulní skladba připravovaného alba Krištofu. A to má vyjít v říjnu. V Music Boxu Rádia Čas dneska nejhranější skladby českého éteru.

0: Rádia Čas.
1: Music Box Rádia Čas a dneska nejhranější skladby českého éteru a přichází Poetika se singlem Blízko. Je to letošní novinka, která vyšla v dubnu a zajímavý je také videoklip Vznikal v pražských ulicích. No a miláčkem, co se budem, hudebních dramaturgů. Českých rádií je i dvojice, která se letos v českém rádiovém éteru potkává opravdu často. Eva Farná a Miraj se skladbou Vzpomeneš si. Jinak písnička vyšla na konci března. Zajímavé je, že její vznik nebyl původně plánovaným velkým projektem, prostě jen tak. A to jsou nejlepší věci. Jinak kapela Miraj připravuje velkou show Miraj Eden 360, která je naplánovaná na červen 2027. A Eva Farná, ano, má za sebou 3 vyprodané koncerty v pražském Edenu. Palec nahoru. Takže teď české nej na Rádiu Čas Music Boxu.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Music Box Rádia Čas a nejhranější skladby českých rádií a teď Alex Voden a jeho Ordinary. Právě tahle skladba mu pomohla během krátké doby dostat se mezi největší současná popová jména. Ordinary už překročilo 2 miliardy streamů na Spotify. No a nechybí ani v jeho koncertním programu. No a v našem žebříčku se Alex Voden objevuje dokonce 2x. Fever Dream už jsme slyšeli a teď je tady s Ordinary. Ale teď zpátky do českého prostředí se skupinou Činasky. Jejich novinka Selhání. Vyšla letos v dubnu a je o lásce, která jednoduše nevyšla. Žádné velké drama, spíš nadhled a smíření s tím, že někdy to prostě neklapne. Takže teď Alex Voden, Ordinary a potom Činasky Selhání. Music Box Rádia Čas dneska nejhranější skladby českého éteru. Volume doprava.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Music Box Rádia Čas a nejhranější skladby českých rádií a tady určitě patří i jméno Marek Ztracený a jeho novinka se jmenuje Obuj si mé boty. Je to, no, osobní skladba o tom, že bychom neměli soudit druhé, dokud neznáme jejich příběh a jejich pohled na život. Marek ji vydal letos v červenci a poprvé ji živě představil na svém velikém koncertu na Letenské pláni. Možná jste byli. A teď se přesuneme do světa. V českém éteru má takzvaně hudební tah na branku i Ray Dalton a jeho I Just Wanna Be Happy. Jinak Ray Dalton v této skladbě sází na jednoduché poselství. Někdy člověk prostě chce být šťastný a užívat si život. Takže teď Marek Ztracený a potom Ray Dalton na Rádiu Čas ladíte Music Box.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

Rádia Čas a také dneska nejhranější skladby českých rádií. Česká rádia tedy rotují o 106 i společný projekt, tedy David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Oni se prosadili se skladbou Gone, Gone, Gone. Tři výrazná jména světové muziky se potkávají v energické skladbě, která spojuje taneční produkci a skvělé vokály. A ještě jednou Eva Farná. Její skladba Neříkej, co má se stát, je o tom, že ne všechno v životě dokážeme naplánovat a někdy je potřeba pustit kontrolu a důvěřovat tomu, co přijde. Jinak Eva je vydala těsně před svými velkými koncerty v pražském Edenu, kde oslavila 20 let na hudební scéně. Jsme ve finále, takže platí Music Box Rádia Čas v premiéře v pondělí po 18. hodině a repríza v neděli ve 14. Od Aleše Šklubala slyšíme se a ať vás muzika baví.

0: Musicbox Rádia Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
5: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Rádio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: O, Lucka vtipně polila kávu a Lucka říká Superfall.
2: Miluji Superfall. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
1: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
2: Tak.
1: Stačí?
2: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v dobré ráno.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: O, Lucka vtipně polila kávu, a Lucka říká super fall.
4: Miluji super fall. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
3: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
4: Tak.
3: Stačí?
4: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15 půl litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek rostomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na moje hruska.

0: Radio Čas.
1: Radio Čas. On se zbláznil docela, lála, ten kluk mimo je, vůbec není jako my.
0: Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: O, Lucka vtipně polila kávu a Lucka říká Superfall.
2: Miluji Superfall. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
1: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
2: Tak.
1: Stačí?
2: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v době.

byl čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: s Radimem a Lenkou.
1: O, Lucka vtipně polila kávovar, Lucka říká superfol.
2: Miluji superfol. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
1: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
2: Tak.
1: Stačí?
2: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nimi jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Radio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: O, Lucka vtipně polila kávovar, Lucka říká superfol.
2: Miluji superfol. já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
1: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
2: Tak.
1: Stačí?
2: Já. Po ránu i žvatláme mezi 6 a 9 v době.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Čas. Rádio Čas.

milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nimi jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Radio Čas.

hity, které milujete. I see the satisfaction in your eyes.